mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Burčáková sezóna začala, vinaři na jihu Moravy sklízejí hrozny a to třeba už za svítání. Ano, ne, že by tomu nějak pomohlo, to je kvalitě burčáku, ale že se neuvaří. I když možná i tomu burčáku. Na jižní Moravě odstartovala burčáková sezóna, vinaři kvůli tropickým teplotám vyrazili do vinic už před rozedněním, aby ochránili hrozny a hlavně i pracovníky před vedrem. První letošní burčák může zamířit do prodeje třeba už v tomto týdnu. Za litr se zaplatí 90 až 100 korun. Tak pokud si ho dáte, doufám, že vám bude chutnat. Pošmáknete si, teď si vychutnejte hity z Krokodýla.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit Srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva. Tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás.
0: Fandíme s vámi.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ve vysílání Krokodýla s vámi Jarek, přeji krásný poslech, spousty z vás řeší v dopravě, zda pojede nebo nepojede klimatizovaná. I o tom právě teď víc prozradíme společně s Míšou.
1: V aplikaci dopravního podniku města Brna si můžete dopředu zjistit, jestli čekáte na klimatizovaný vůz. Pokud přímo pod číslem konkrétního spoje najdete symbol vločky, máte vyhráno. Bude to spoj, který by měl mít klimatizaci.
0: Tak si to prověříte, ověříte, jestli vám pojede ta správná, zvládněte to. My vás zdravíme a hlavně zdravíme řidička, řidiče dopravního podniku.
2: Chcel by som nájsť takého člověka, čo tak jak já sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta,

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojováci, čekají nás dva velké fotbalové víkendy v řadě. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin přivítáme na domácím trávníku Liberec. A hned další týden v neděli 16. srpna vyzveme Hradec. Přijď se naladit na zápas 2 hodiny před výkopem do Flinta Parku. Burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba, DJ a ještě mnohem víc. Probuď v sobě draka 2 víkendy po sobě. Lístky pořídíš na www.fczbrno.cz.
0: Fandíme s vámi. Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

těmi nejnovějšími. A do toho to nejlepší z českých hitů. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Vyprodáme znovu srbskou? Další bitvu o 3 body svedeme už v pátek 7. srpna od 19 hodin, kdy doma přivítáme Liberec. Shipex Arena ožije už od 17 hodin. Ve Flinta Parku najdete burgery, mexickou kuchyni, borkovo bydlo, živou hudbu a spoustu další zábavy. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Zopakujme skvělou atmosféru, která požene hráče k dalšímu vítězství.
0: Fandíme s vámi. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou jižní Moravu. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. A to se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin 31 minut k tomu Činasky se svou páteční písní odstartovali ranní vysílání na rádiu Krokodýl. Páteční píseň, co to je? No tak první slovo té písničky je pátek, mám toho dost a tak dále, to pokračuje. Pokud to už máte dost, tak přátelé, už jenom dneska do práce a pak je před námi víkend. A pátek 7. je právě dnes. Lada dneska slaví svůj svátek. Možná znáte tu princeznu, já znám taky několik. Lad. Myslím tím nositele tohoto jména, jedné jsem říkal dlouhá léta žiguli, tak se kvůli tomu trošku zlobila, ale tak to zkrátka je. Přátelé, pokud vyrazíte na silnice, vypadá to, že v téhle chvíli by vás neměl potkat žádný problém. Co se týče počasí, tak nám během dopoledne budou doznívat nějaké přehánky a musím říct, je tam jako snesitelně, je tam nějakých 21 stupňů, máme lehce po dešti. Co se týče dnešního odpoledního vedra, to během chvíle taky proberem, jinak by to dnes mělo být snesitelnější zase o něco, protože se čeká dneska nějakých 30 stupňů. Před několika měsíci bychom řekli, bude vedro. Po předchozích dnech 30, no, to bude skoro zima. Co dneska po ránu, tak řekneme vám, kde jsme osvěžovali, kde osvěžovat budeme, taky budeme hrát o peníze a taky pro vás určitě budeme mít vstupenky na zbrojovku na dnešní utkání proti Liberci. Máme toho připraveno dost. Doufám, že jste připraveni i vy. Dobré ráno.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 2 minuty a bude 6:45. Co dnešní počasí. Ráno a zpočátku dopoledne bude ještě velká oblačnost a v jižní a východní části kraje ještě můžou lokálně doznívat přehánky. Oblačnost bude od západu ubývat a v průběhu dne se čeká polojasno nebo i skoro jasno teploty. Na severu a východě kraje místy jen kolem 26, jinde 27 až 30 stupňů. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Zůru Brno!
3: Zbrojovačky a zbrojováci. Páteční večer bude patřit fotbalu a zábavě pro celou rodinu. 7. srpna od 19 hodin přivítáme v Šipex aréně Liberec. Už od 17 hodin se otevře Flinta Park, kde na vás čeká program pro malé i velké. Borkovo bydlo, živá hudba, burgery, mexická kuchyně, skvělé občerstvení a spoustu další zábavy. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás!
0: Fandíme s vámi!
4: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5 hodin 59 minut k tomu. S Radiem Krokodýl jste i na pracovní závěr 32. týdne. Máme pátek 7. srpna. I dneska budeme samozřejmě čekat na to, co nám Petra bude chystat do zpráv. Dobré ráno.
1: Hezké ráno a svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic. I o tom za chvilku.
0: Po 6. například Sabina Carpenter. Dáme hříšný tanec. A bude i slza fotky. V plánu spousty dalších mil. Možná jste otevřeli okno, říkáte si, je, ono pršelo. Ano, trochu nám napršelo. Ráno a dopoledne bude ještě velká oblačnost a v jižní a východní části kraje ještě můžou lokálně doznívat přehánky. Potom budete oblačnosti ubývat a v průběhu dne se čeká polojasno nebo i skoro jasno. A nejvyšší teploty do 30 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny jsou nadále sinice. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji, včetně Brněnské přehrady, je voda v pořádku. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Východní pobřeží Thajska zažívá po monzunových deštích mimořádný přírodní úkaz. V provincii Tret se po uklidnění moře objevily poblíž pláže obrovské shluky medúz, které se rozprostírají v délce několika kilometrů. Místní obyvatelé pro turisty pořádají zážitkové plavby na malých lodích. Argentinská fotbalová asociace oznámila, že 15. červenec bude dnem národních fotbalových týmů na památku vítězství reprezentace nad Anglií v semifinále letošního mistrovství světa. Přišlo 40 let po předchozí velké výhře Argentiny nad Anglií na mistrovství světa v roce 1986, kdy dosáhla kontroverzního postupu do čtvrtfinále díky boží ruce Diega Maradony.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně vázne provoz na Hradecké ulici z centra u sjezdu na Palackého třídu. Na silnici 152 u Želešic na Brněnsku hasiči odklízí spadlý strom z vozovky. Očekávejte tam možné komplikace. A pomalu pojedete po dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov v úseku mezi kilometry 193 a 196. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 7.8., tedy 7. srpna, je právě dnes. A co zajímavého, co se týče historie, přinesl dnešní den, a to vám na Rádiu Krokodil povíme během chvilky. Dobré ráno.
1: Rádio Krokodil. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 a půl minuty, co přinesl 7. srpen v historii, například v roce 1872. Usvědčený donašeč a policejní spolupracovník Karel Sabina byl donucen opustit Prahu a odstěhoval se do Drážďan. V roce 1877 byly Královské Vinohrady přejmenovány na Žižkov. V roce 1938 se konaly první mírové líšeňské slavnosti v Brně, pořádané komunisty po sovětském vzoru s ohromnou pompou, kýčem a s politickými provoláními. Lákali do dnešního Mariánského údolí. Hlavní projev přednesl Klement Gottwald. V roce 1945 byl do Prahy tajně z amerického zajetí převezen bývalý státní minister pro protektorát Karl Hermann Frank. Jeho převoz byl oznámen tajnou šifrou v rozhlasovém vysílání rádia Lucemburg. V roce 1957 vláda Československé republiky přijala usnesení o zásadním rozšíření AZNP Mladá Boleslav, výstavbě nového vysokokapacitního závodu automobilky a vývoji nového osobního automobilu pozdější Škody 1000 MB. V roce 2002 začala nejničivější povodeň v novodobých českých dějinách. Co zmíníme ze světa? Jednu velkou dámskou jízdu. V roce 1909 paní Alice Halaj-Remsejová se třemi přítelkyněmi jako první ženy dokončili jízdu automobilem napříč Spojenými státy. Trvala 59 dnů. Vyrazili z New Yorku do San Francisca v Kalifornii. 59 dnů, 4 holky v jednom autě, to muselo být velmi zajímavé. Pojďme blíž k současnosti, například v roce 1960 Republika pokrytých slonoviny vyhlásila nezávislost na Francii. V roce 1974 francouzský provazochodec Philippe Petit přišel na nataženém laně mezi budovami dvojčat Světového obchodního centra, samozřejmě bez vědomí vládních a také městských úřadů. A kdo dneska slaví narozeniny? Například Samer Issa, ten má dneska 41 let, velký to muzikant Bruce Dickinson slaví 68. Herečka Charlize Theron slaví dneska narozeniny 51. Kdo dneska slaví svátek, pokud jste se ještě nestihli podívat, tak dneska slaví Lada, ale také Arabela. Pokud dneska slavíte vy cokoliv, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: I want you na rádiu Krokodýl 10 minut před půl sedmou. Centru Brna máme 21 stupňů. Teď pod Brnem je taková drobná přehánka Pohořelice, Židlochovice. Není to nic zásadního. Každopádně ty přehánky budou během dopoledne doznívat a odpoledne se vyjasní na skoro jasno a teploty 27 až 30 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Stromy na jihu Moravy kvůli suchu a horku schazují listy, nezralé žaludy a ořechy. Podle lesních správců je to obraná reakce. Některé porosty jsou přesto v ohrožení. Správa jeskyní hlásí za červenec 150 000 926 návštěvníků. To je zhruba o 6 000 méně než za první měsíc prázdnin loni. Z celkového počtu 14 jeskyní je letos přístupných 13. Slovensko druhý den po sobě zaznamenalo nový teplotní rekord. V obci Dolné Plachtince na jihu země včera odpoledne meteorologové naměřili 42 stupňů Celsia. Jediný český zástupce NBA Vít Krejčí se už těší na přípravu na novou sezónu v Portlandu, kam v únoru zamířil z Atlanty. Od 17. srpna se po létě stráveném v Česku přesune na přípravu do Ameriky. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
5: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
7: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Dlažby Tyton, nejširší výběr povrchů a barev, slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
12: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a

0: Evo Show. Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Kečing.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
2: V těchto horkých letních dnech se osvěžení zadarmo zcela určitě hodí. Co to je takové osvěžení?
3: Tento týden od nás dostáváte 103 zonek malina s přídavkem ovocné šťávy.
2: A kdybyste chtěli, můžete se zastavit na tom správném místě, kde to bylo včera.
4: Krokohlídka dneska na Mendláku a ještě jsme zavítali na Brněnskou přehradu. A tady jeden z našich malých posluchačů, ahoj!
5: Ahoj, tady Filip a poslouchám krokodýla. Díky za osvěžení krokodýle.
6: Potkali jsme rádio Krokodýl a úžasně nás osvěžil.
7: Moc děkujeme.
6: Děkujeme krokodýle, je to nejúžasnější rádio.
8: Děkuji za krásné osvěžení, poslouchám vás velice ráda od rána skoro do večera. Děkuji.
3: Mě by jenom zajímalo, jestli myslí krásným osvěžením třeba Jirku. Jako víš, že jim to rozdává, tak napadlo.
2: To je tenký let, na ten bych se nevydával. Každopádně, kdy budeme dneska odpoledne osvěžovat, bude to na konečné jedničky v Řečkovicích. Tam se za námi zastavte.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
9: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně vázne provoz na Hradecké ulici z centra u sjezdu na Palackého třídu. Na silnici 152 u Želešic na Brněnsku hasiči odklízí spadlý strom z vozovky. Očekávejte tam možné komplikace. A pomalu pojedete po dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov v úseku mezi kilometry 193 a 196.
2: Pozorujte také v Třebíči, kde nás letíte na frekvenci 101.7. V Suchénově ulici stojí porouchaný trak. Traktor, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6.37, to je čas, kdy míříme za dětmi.
2: A našich nejmenších se ptáme, proč kytičky voní.
3: Aby byl

0: ptáčky tam přiláká.
1: Kytičky voní, aby taky mohla příroda vonit.
0: Protože někdo ji navonil parfémem, aby hezky vonili a aby měli radost.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Enrique Iglesias na Krokodýlu, 3,5 minuty před 6:45, jak máme venku, snesitelně. Trochu nám zapršelo, někdy víc, někdy méně, ještě nám doznívají přeháňky, hlavně na jihu, teďka momentálně ta přeháňka, no, přešla přes Pohořelice a teď se blíží velké Hostěrátky a v Borkovanech teď taky začalo pršet trochu. Odpolední teploty při jasné nebo skoro jasné obloze budou 27 až 30 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Dvě divoká prasata za plotem v obydlené oblasti natočili obyvatelé Řečkovic a Mokré hory v ulici Terezy Novákové. I když je výskyt černé zvěře v okrajových městských částech Brna běžný, může představovat riziko například pro psy a jejich majitele. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se dnes rodina i veřejnost rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Střelec ve škole v Thajsku dnes zabil jednoho učitele a zranil 4 lidi. Pachatelem byl student, který se potom zastřelil. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouž na 1. Sparta dostala za výtržnosti fanoušků v Brně pokutu 300 tisíc korun. Domácí zbrojovka zaplatí 150 tisíc. Teď víte, co je nového. Pěkné ráno.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
6: Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit Srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva. Tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás.
1: Fandíme s vámi.
7: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: No je to nejlepší po ránu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Ariem jsme si dali na rádiu Krokodýl 8 minut před 7 hodinou. Přejeme vám dobré ráno.
1: A mám tady jednoho muže z italské provincie Bari. Ten tomu se fakt povedlo něco neskutečného. Málem přišel o mnoha milionovou výhru poté, co výherní los v domnění, že nic nevyhrál, hodil do koše. Když si to později uvědomil, tak mu s pátráním pomohli tamní popeláři. Ale protože popelnice už byla vyvezená, tak postupně zrekonstruovali celou cestu popelářského vozu. A když ho našli, tak museli k pátrání povolat další firmu, která se zabývala tříděním odpadu. Probírání odpadky trvalo několik hodin, nakonec se los podařilo najít ještě že tak, protože muž vyhrál přes 24 milionů korun. A pokud si říkáte, jak je možné, že ho zahodil, při kontrole losu si špatně vyložil nápis nevyplatitelné, jako informaci, že los nebyl výherní. Nápis přitom ve skutečnosti poukazoval na fakt, že takto vysoká výhra nemůže být vyplacena přímo na prodejně.
0: Slušná halus.
1: Já jsem vyhrála, promiň, vyhrála jsem tutovku a vyhrála jsem 25 korun, když tenkrát byla ta soutěž. To byla moje jediná výhra v loterii.
0: Tak s Petrou nesázejte, prosím vás.
2: Dobré ráno, Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: Robin Schulz a Sugar na rádiu Krokodýl 50 vteřin před 7 hodinou raní. Petra má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. A nový stadion za Lužánkami nesmí mít podle památkářů zamýšlenou výšku 37 metrů. I o tom už za chvilku.
0: Co po 7? Například Dasha Austin. Bude i Jamelia. A taky třeba Mandraže. Na jihu a jihovýchodě doznívají sem tam drobné přehánky, za chvilku bude drobná ve Znojmě, kde mají necelých 20 stupňů. My v Brně máme 21, odpoledne se nám vyjasní, má být i skoro jasno a teploty 27 až 30 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nový fotbalový stadion za Lužánkami, který chce místo starého stadionu postavit Zbrojovka Brno, nemůže mít podle památkářů navrhovanou výšku 37 metrů. Výška, která plyne ze smlouvy mezi městem a Zbrojovkou, by totiž podle stanoviska mohla narušit chráněné výhledy na centrum města. Odvolání v případu psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení za 4 případy sexuálního útoku a 35 případů vydírání, projedná pražský městský soud v polovině září. 78letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. V italských Alpách zemřela 14letá dívka z České republiky. Zřítila se při horské túře s rodiči u masivu mezi Tridentskem a Jižním Tyrolskem. Letos v létě už na evropských horách zahynulo několik českých turistů a horolezců. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetí rok po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů méně než o rok dříve.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulic Sportovní a Drobného komplikuje průjezd dopravní omezení. Nárazově to tam zpomaluje. Na cestě ze Svitav na Brno na příjezdu do Černé hory urvala dvě osobní vozidla. Zasahují tam záchranné složky. A pravý pruh stále zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Momentálně od exitu 182 na Kývalku. Pro Rádio Krokodýl z Globáze stánce Kupilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: V následující hodině budeme hrát tady u nás na Krokodýlu například o vstupenky na dnešní zápas z Brojovky. No ale ještě dřív bude brněnské Hamtec. Buďte s námi, přeju vám hezké páteční ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit? Prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 10 minut po 7 hodině jsou ve hře dvě vstupenky na představení Kůň pátý element, což je představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku Boskovicích.
2: A já musím říct, že moje dnešní skóre a tento týdenní skóre je 5-5, protože vím všechno. Tohle se mě navíc teda ještě k tomu osobně dotýká.
1: Až tak bych úplně neřekl. Každopádně máme tady brněnské Hantec, Žanek je připraven. A co vy, milí krokodýlové? Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Václav.
1: Dobrý den, Vašku, zdravíme vás. Někam do auta bych řekl.
3: Ne, do práce, jsem tady nachystaný pracovat.
1: Jo, aha, dobře, tak připravit ke startu, Žanek pokládá otázku.
4: Gomete, kdo to je takové těžké sulcmen?
1: Kdo to je těžké sulcmen?
3: No, těžké sulcmen by mohl být chlápek, který má velký břicho.
4: Těžké sulcmen je tlustý člověk.
1: Můžeme také říct, že je prostorově výraznější.
3: Ano,
1: jo. Vyhrál jste dvě vstupenky na představení Kůň pátý element. Jsou vaše, gratulujem.
3: Děkuju moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: Miraja Samrláv na Radiu Krokodil, 16 minut po 7. hodině. V noci nám trochu napršelo, teď nám doznívají přehánky na východě a jihu kraje. Ve Ždánicích je teďka drobná přehánka. V Brně máme v téhle chvíli 21 stupňů, ve Žďáru nad Sázavou to píše 17. Odpolední teploty, kdy se nám vyčasí, vyjasní až na skoro jasno, budou mezi 27 až 30 stupni.
1: Radio Krokodil. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. V Lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny jsou nadále sinice. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji, včetně Brněnské přehrady, je voda v pořádku. Policisté od začátku června evidují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu. Je to o téměř 70 více než za stejné období loni. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. České volejbalistky v úvodním přípravném zápasu před brněnským mistrovstvím Evropy porazily Rumunsko 3-0. Do utkání v Táboře se zapojila i nahrávačka Kateřina Válková, která se vrátila po květnovém zranění kolene. Tolik slušné zprávy, pěkné ráno.
0: 12,5 minuty a bude 7:30. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Datart pořádá Maxi Výprodej.
16: Cože? Maxi Výprodej?
15: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
16: Tak to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: protokolu fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: A fandit můžete přímo na místě. Dneska bude rozehráno třetí kolo letošního ročníku fotbalové ligy. A tak nějak to letos bude probíhat velmi podobně v tom, že když budou hrát oba dva brněnské týmy doma, tak jeden bude hrát v pátek, což je dneska. Ano, Artis se dostane ke slovu až v neděli, kdy bude hrát proti Olomouci, ale my máme pro vás v téhle chvíli dvě vstupenky na to dnešní utkání, kdy se Zbrojovka utká s kým pak?
2: Hrajeme se Slovanem Liberec a to už v 19 hodin.
1: Vy jste chcete, volit Krokodýl 600 300 303. Kdo pak tam, Krokodýl, dobrý den. Děkujeme, nashledanou.
2: To je deja vu.
1: Jo.
2: Pan Tutal.
1: Pan Tutal, toho bych taky teď neřešil. Budeme řešit ty z vás, kteří chtějí jít na ten fotbal. Jinak po prvních dvou zápasech máme 4 body. Kdo by to řekl před začátkem? 3 se Spartou, 1 z Plzní. Krásná práce. Radio Krokodýl, dobrý den. Děkujeme, nashledanou, zkusíme to do třetice a když tak to pak zopakneme za hodinu, jestli se nám ten telefon zpamatuje, jestli třeba není zapařený z těch posledních horkých dnů. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Jirka z Brna.
1: Dobrý den, Jirko, byl jste na fotbale už letos?
3: No byl.
1: Na Spartě?
3: No, na Spartě zatím jenom, no.
1: Jaké to bylo začátek sezóny, plný stadion, Sparta a dostali od nás 3-1?
3: No přesně tak, to byl úplně luxus, jo.
1: Tak uvidíme, jestli ten luxus bude pokračovat. Jak to dneska dopadne s Libercem, co myslíte?
3: Já bych to viděl tak na 2-1 pro nás.
1: Vidíte, a kdyby se měl sadit, tak se taky vsadím 2-1. S kým půjdete?
3: No se synem.
1: Se synem.
3: To je fotbal.
1: Takže... Jo, takhle. Tak pánové, tak, užijte si to, vstupenky jsou vaše. Gratulace a mějte se zatím. Na shledanou.
0: Fandíme s vámi. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulic Sportovní a Drobného komplikuje průjezd dopravní omezení. Nárazově to tam zpomaluje. Na cestě ze Svitav na Brno na příjezdu do Černé hory urvala 2 osobní vozidla. Zasahují tam záchranné složky. A pravý pruh stále zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Momentálně od exitu 182 na Kývalku.
1: Já nám doplním Kubu, u té Černé hory ta nehoda dopravní, tak větší zdržení je ve směru od Svitav na Brno než z druhé strany. Jinak se samozřejmě plní D1 z obou stran, není to nic hrozného, ale počítejte s tím, že pár minut navíc to zabere.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Give me a D. D. Give me a A. A. Give me a S. S. Give me a C. C. Give me a O.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7,5 minuty po půl osmé jdeme za dětmi.
2: A ptáme se, proč má každá země svůj jazyk.
3: Protože

0: aby se mohli poznat.
1: Ty lidi vymysleli třeba jinou řeč.
2: Třeba nějaká cizí mama, nějaký tajemství, tak aby neslyšeli to tajemství.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Bude 7:45, na Krokodýlu se podíváme, jak to vypadá s počasím. Tady u nás máme tepleji, než je tomu na západě. Třeba v Jihlavě mají necelých 17 stupňů, ve Žďáru těch 17 mají. Naopak na druhé straně je zase trochu tepleji než v Brně. Třeba tady Hodonín vidím 21,5 stupně. A ještě teplej mají třeba v Kunovicích, tam je skoro 23 stupňů. Dneska odpoledne při vyjasněné obloze 27 až 30.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Lidé se dnes od 10 do 18 hodin mohou schladit v rytířském sále na Nové radnici na Dominikánském náměstí. Na místě bude k dispozici také pitná voda. Meteorologové varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvávat po většinu příštího týdne. Na termálním koupališti v Diakovicích na Slovensku unikla zatím neznámá látka. Zdravotní potíže kvůli tomu pociťovalo přibližně 100 návštěvníků, mezi nimi i děti. Areál musel být evakuován. Jiří Lahečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexandrem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Přehled zpráv je za námi, pěkné ráno.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
5: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
6: Fotbalový Artis vyválčil historicky první prvoligový bod na Slovácku a vrací se domů. Přichází bitva na Moravském poli 2 proti hostům z nedaleka. Artis Brno Sigma Olomouc. Neděle 9. srpna ve 20 hodin v Králově poli. Tak pojďme to posunout a dotlačit Artis k historicky první výhře. Ale jasně, i všichni hanáci, co nás teď slyší, jsou srdečně vítaní. Těšíme se na vás.
7: SK Artis Brno.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam bude.
9: Přestaň. Je mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
12: Fenomén Šance Liga je zpět.
13: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
12: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
15: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 114 000 korun.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Michael Sembello a Maniac tady u nás na Rádiu Krokodýl. Minutu a půl před 20:00.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Dnes večer se vám představí od 19 hodin na radnici městské části Brno Střed kytarový orchestr s účastníky festivalu a od 20 hodin na nové radnici Nigel North Hráčka na loutnu z Anglie. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
0: Necelá minuta schází do 8 hodiny raní. Petra má připravené další zprávy. Dobré ráno.
4: Hezké ráno a lidé si na zastávkách jedničky mohou přečíst o původu názvů těchto zastávek i o tom za chvilku.
0: Po 8 hodině Carly Rae Jepsen. Whitney Houston. A bude i poetika. Dnešní počasí by mělo být výrazně snesitelnější než v posledních dnech. Dnešní maximální odpolední teploty, až se nám úplně vyjasní obloha, by měly být v rozpětí 27 až 30 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Lidé, kteří v těchto dnech čekají na zastávkách tramvajové linky 1, si mohou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů, tedy názvů ulic, náměstí a objektů. Dopravní podnik spustil s muzeem města Brna projekt nazvaný Zastávky kdo a proč a navazuje na projekt Muzea ulice kdo a proč. Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě nakonec začne dnes nebo zítra. Výšková stavba se nakonec promění ve 140 tisíc tun sutin. Zbouraná by měla být do měsíce. Neobvyklý biznis má 67-letá žena z Kolumbie. Za sousedské novinky si údajně účtuje v přepočtu jen několik desítek korun. Tvrdí, že si pečlivě zapisuje jména, data, rozhovory i fotky, aby mohla doložit, odkud informace pocházejí. Někteří lidé jí prý navíc platí i za mlčení. Žena tvrdí, že si díky tomuto netradičnímu biznisu pořídila dva domy bez hypotéky. Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Zbrojovka chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Začátek je v 19 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna směrem z Pohořelic u zastávky Moravské Lány stojí částečně v jízdním pruhu vozidlo s poruchou. Ucpává se v Brně ve Slatině, křižovatka ulic Řípská a Tuřanka, také Jihlavská ulice před Vídeňskou a v centrální části města místy narůstá zdržení kvůli ranní špičce. Pomalu pojedete po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Kývalky a na trase Brno Svitavy u Letovic na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Kurtelušar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádio

0: 2,5 minuty po 8 hodině na jste s Krokodýlem. Teď si dáme Whitney Houston, poté bude Kapitán Demo a poté, přátelé, peníze. 114 750 korun v naší soutěži. Krokodýly zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme. No tak mě dejte zkrátka samotný rum.

0: Pojď sem.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: Teď je ten správný čas volat krokodýla. 8 hodin, 9,5 minuty. K tomu, proč volat? No jednoduché, protože máme pro vás peníze. A máme jich celkem dost.
3: 114 750 korun. A pokud je chcete vyhrát, volejte 603 103 103.
2: Telefon je obsazen. Kým pak krokodýl? Dobrý den.
4: Veronika, dobrý den.
2: Dobrý den, Verčo. Jaký máte program na víkend?
4: No, asi jenom uklízet na baráku.
3: To je úklid sobota prostě, to je klasika.
2: Nepěkný plán. Verčo, co máte pro nás za tip, abyste si na to uklízení mohla někoho najmout?
4: Já doufám, že je to loupání zelí, ty jednotlivý listy, jak se loupají z té hlávky zelí.
2: Rozumíme naprosto přesně. Jdem voloupat zelí. Ano, jak to krásně chroupe. Máte pravdu nebo ne? Je mi líto, ale bohužel není to správně.
3: Měli jsme tady kukuřici loupání, je to takový podobný, ale bohužel.
2: Je nám líto. Tak ať se vám daří, ať vám to odsýpá. Mějte se pěkně.
4: Taky, naschle.
2: Naschranou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Pokud jste právě vypluli z řeky snů River of Dreams a v tom zpěvali Billy Joel, tak vězte, že posloucháte Krokodýla a za 10 minut bude 8:30. Co dnešní počasí? V noci nám lehce zapršelo, v centru Brna teď máme nějakých necelých 22 stupňů, má se vyjasňovat, odpoledne má být až skoro jasno a teploty příjemné 27 až 30.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Stromy na jihu Moravy kvůli suchu a horku schazují listy, nezralé žaludy a ořechy. Podle lesních správců je to obranná reakce. Některé porosty jsou přesto v ohrožení. Ministerstvo životního prostředí dokončilo návrh aktualizace národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu pro období 2026 až 2030. Na opatření z operačního fondu životního prostředí rozdělilo celkem 11,2 miliardy korun. Americký prezident Donald Trump se znovu snaží omezit nabytí amerického občanství narozením se na americkém území. V tomto smyslu podepsal exekutivní příkazy. Jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí se už těší na přípravu na novou sezónu v Portlandu, kam v únoru zamířil z Atlanty. Od 17. srpna se po létě stráveném v Česku přesune na přípravu do Ameriky. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Dlažby Dyton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
11: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
1: Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Máme 8:30 a člověk si řekne, co to znamená to osvěžování.
2: Rozdáváme vám každý den 103 limonád Zon Malina, které mají ještě přídavek ovocné šťávy.
1: A když rozdáváme, tak vám chutná. Včera jsme to stihli na dvou místech, na kterých, tak to se dozvíte právě teď.
3: Krokohlídka dneska na Mendláku a ještě jsme zavítali na Brněnskou přehradu. A tady jeden z našich malých posluchačů, ahoj!
4: Ahoj, tady Filip a poslouchám Krokodýla. Díky za osvěžení Krokodýle.
5: Potkali jsme rádio Krokodýl a úžasně nás osvěžil.
6: Děkujeme.
5: Děkujeme, Krokodýle, je to nejúžasnější rádio.
7: Děkuji za krásné osvěžení, poslouchám vás velice ráda od rána skoro do večera. Děkuji.
1: Dneska budeme taky rozdávat, taky budeme osvěžovat. Dneska odpoledne nás čekejte na konečné jedničky v Řečkovicích.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice. 43 je dneska taková malinko začarovaná. Byla nehoda u Černé hory, ta už je odstraněná. Další nehoda se v téhle chvíli ještě dořešuje v Letovicích u Kruháče, tak tam prosím dejte pozor. Jinak to vypadá, že další nehody už hlášené nemáme. Sem tam se na silnicích pracuje a pomalejší provoz je po D1 ve směru od

0: Ale není to tak jako nadlouho a vypadá to, že od Vyškova se projíždí bez zdržení, obchvat kolem Slavkova taky nehlásí žádné kolony.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4:30 po půl deváté jdeme za dětmi a jdeme se osvěžit.
2: Ptáme se jich, proč máme tak rádi zmrzlinu.
3: Oni se to ochladí, aby jim nebylo tak strašný teplo.
4: Je to zmrzlý a taky, že to je v kornoutku.
5: Protože ten kornout chutná jako brec.
1: Co se týče zmrzliny, je zajímavé, dcera teďka dělá na brigádě, točí zmrzlinu. A včera tam přišel pán, dal si malou vanilkovou, ona si říkala dobře, a pán se otočil a dal to celé slízat psovi. A nebyl to první případ, jako lidi normálně kupují klasickou točenou i pro psy. Nevím, jestli je to dobrá varianta, prosím vás. Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: No je to nejlepší po ránu.

0: Eliša Dixon na rádiu Krokodil dospívala přesně 9 minut po půl deváté. Včas, kdy máme v centru Brna už skoro 23 stupňů. Velmi podobně je při pohledu na mapu od Brna doprava. Doleva je to chladnější. V Jihlavě mají nějakých 19 stupňů, Žďár ten hlásí 20. Odpoledne by mělo být polojasno i skoro jasno a teploty 27 až 30.
1: Rádio Krokodil. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Nový fotbalový stadion za Lužánkami, který chce místo starého stadionu postavit Zbrojovka Brno, nemůže mít podle památkářů navrhovanou výšku 37 metrů. Podle jejich stanoviska by mohla narušit chráněné výhledy na centrum města. Podle odborníků je teď nejvhodnější doba připravit se na příští topnou sezónu. S příchodem podzimu totiž servisní firmy každoročně zaznamenávají výrazný zájem zákazníků a prodlužují se čekací doby. Během posledního červnového týdne zemřelo v Německu kvůli vedrům téměř 10 000 lidí. Nová studie varuje, že dlouhodobé vystavení horku může urychlovat biologické stárnutí organismu. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetí rok po sobě hokejový útočník David Pastrňák. V minulé sezóně si vydělal 275 milionů korun. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
1: Rádio Krokodil fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
3: Zůru Brno!
4: Zbrojováci, čekají nás dva velké fotbalové víkendy v řadě. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin přivítáme na domácím trávníku Liberec. A hned další týden v neděli 16. srpna vyzveme Hradec. Přijď se naladit na zápas 2 hodiny před výkopem do Flinta Parku. Burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba, DJ a ještě mnohem víc. Probuď v sobě draka 2 víkendy po sobě. Lístky pořídíš na www.fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: 9 minut schází do 9. hodiny ranní, vy jste s Krokodýlem a teď máme pro vás hluboký lidský a psí příběh dohromady.
2: A více už o námi řekne policejní mluvčí Andra Cinková.
3: Hezké ráno. Dnes pro vás mám příběh o silném poutu mezi psem a člověkem. Hlavní hrdinkou je již velmi stará fenka křížence Sára, která se postarala o přivolání pomoci a možná i záchranu života své majitelky. Ve středu ráno zalarmovala policii paní s tím, že bydlí ve Střelicích a od předchozího večera z vedlejšího domu bez přestání štěká pes. Oznamovatelka proto začala mít obavu o sousedku, které je 91 let. Na zvonění ani klepání nikdo nereagoval. Policistům se podařilo kontaktovat syna seniorky a do domu se dle jeho pokynu následně dostali. Paní našli ležet ve vaně, kde patrně strávila celou noc, byla dezorientovaná, ale naštěstí při vědomí. Seniorku si převzali do péče záchranáři a převezli ji do nemocnice. A jen pro zajímavost, tento příběh má ještě silnější rozměr. Sáru si paní k sobě před lety vzala poté, co ji někdo i se štěňaty vyhodil z auta a zachránila ji pak ještě podruhé, když fenka utrpěla vážný úraz. Ochrnula na zadní nohy a hrozilo jí uspání, které majitelka radikálně odmítla. Po několika týdenní péči se fenka opět postavila na všechny čtyři. Tak se zdá, že Sára tentokrát své paničce oplatila druhou šanci na život. Přeji hezký den i nadcházející víkend a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: To byla policejní mluvčí Andra Cinková.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 114 000 korun.

0: Sam Smith a Calvin Harris, Promises na Rádiu Krokodýl, minutu a půl před 9:00.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
0: I poslední pracovní den 32. týdne v pátek 7. srpna jste s Krokodýlem. Budou zprávy, bude 9 a zprávy má Petra. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne a také dnes se lidé mohou schladit na Nové radnici, i o tom už za chvilku.
0: Po 9. si dáme 90 jako třeba Unique 2. Bude také Chesney Hox. A chystá se i Korona. V centru Brna máme skoro 23 stupňů, to samé hlásí Vyškov, ve Žďáru mají necelých 20. Když se podíváme na jih, tak Břeclav hlásí necelých 23 stupňů. Odpoledne se nám má ještě více vyjasnit a teplota stoupat na 27 až 30 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Lidé se dnes od 10 do 18 hodin mohou schladit v rytířském sále na Nové radnici na Dominikánském náměstí. Dostanou se do něj z nádvoří Nové radnice. Vstup bude označen informačními cedulemi. Na místě bude k dispozici také pitná voda. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se dnes rodina i veřejnost rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knižákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Součástí posledního rozloučení budou státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. Na závěr obřadu zazní 3 čestné salvy. Knižák zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let. Federální rezervní systém a americký úřad pro statistiku práce potvrdili, že ženy v Americe drží více pracovních míst než muži. Tento trend vede k nárůstu stay-at-home boyfriendů. Za posledních 10 let se zdvojnásobil počet mužů na rodičovské. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1. Sparta dostala za výtržnosti fanoušků v Brně pokutu 300 tisíc korun. Domácí zbrojovka zaplatí 150 tisíc.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Stav silnic hlídá Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Jihlavské ulici za křižovatkou s Heršpickou směrem na Bohunice se srazila 2 osobní vozidla a částečně tam blokují provoz. Zdržíte se v centrální části, nejvýrazněji momentálně na Kolišti u Cejlu. V Hodoní na Vlznově ulici momentálně neprojedete kvůli požáru domu. Na místě jsou záchranné složky, čekejte tam komplikace. A převážně pravý pruh zpomaluje stále na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 182. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Lada dneska slaví svátek, dneska v pátek, v sobotu to bude Soběslav a v neděli bude slavit Roman. Říkám to takhle dopředu, abyste na ně nezapomněli, na ty oslavence. My jsme nezapomněli na 99, tak si je pojďme dát. Hezké dopoledne.
1: Radio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného.
3: 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýlu to nejlepší z

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Už jste si napsali o hit vašeho života? Můžete kdokoliv odkudkoliv na program zavináčkrokodil.cz. Napsal Marek, ahoj do Krokodýla. Chtěl bych vzpomínku na DJ Avičeho písničku Nights pro všechny, co se těší na víkend, a pro všechny do drogérie na Masárovu v Líšni. Vím, že poslouchají Krokodýla. Díky, Marek.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Ráno se nám přehouplo do dopoledne a my na Krokodýlu víme, co se děje v Brně na Jižní Moravě. Samozřejmě, těch akcí bude zase velká spousta. Každopádně, pokud se budete v podstatě čehokoliv účastnit, tak počasí k tomu bude výrazně snesitelnější než v minulých dnech. Nečekají nás čtyřicítky, ale třicítky, což se přece jenom už dá výrazně lépe. Možná si říkáte, jak jako zbrojovka, ta teďka hraje dneska s Libercem, ale my bychom chtěli radši na Artis. Ano, první lize, už si na to zvykněme, máme dva prvoligové týmy. No a na vstupenky na Artis, kdy bude hrát v neděli na večer proti Olomouci, budeme také ještě dneska dopoledne hrát. Ale chvilku vydržte, zatím máme 9 hodin a 19 minut.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
7: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
13: Je dobré mít přítele na celý život.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Dona Louise za námi a teď na Krokodýlu 4 minuty po půl desáté před námi hádání. Hádání hitu v jedné sekundě mám pro vás připravenou zatím první sekundu z písničky a vaším úkolem je se dovolat na 603 103 103 a uhodnout buď, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. A když to uhodnete, vyhrajete dvě vstupenky na představení Kůň pátý element, což je představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Kdo chce, volá Krokodýla a hádá tento hit v jedné sekundě.
3: 3, 2, 1, go!
2: To je celý. Jako zatím, ta ukázka. Radio Krokodýl, dobrý den. Děkuju, na shledanou, 941, končilo to. Možná jste to byli, vy říkajte si, proč se to nepodařilo? No to já nevím, to víte, technika, spojení a tak, to jsou věci, které neuvlivníme. Tak, volá nám někdo další. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Haló?
2: Haló, Krokodýl, dobrý den.
4: Zdravím, Patrik.
2: Dobrý den, Patriku, odkud voláte?
4: Ze Svitav.
2: Jaký máte program na víkend?
4: Zatím nějak, vzhledem k tomu, že je vedro.
2: Bude líp, ale nebudou 40, budou jenom 30. Patriku, vy jste poznal tu písničku?
4: Já si myslím, že je to George Ezra.
2: George Ezra, tohle? Máte samozřejmě pravdu, uhodl jste.
4: Bomba. Super.
2: Gratuluju, tak dvě vstupky jsou vaše, nezavěšujte a mějte se hezky. Naschranou.
4: Děkuju, taky. Nazle.
2: George Ezra, Green Green Grass. Dáme si to úplně celé. Pěkné dopoledne.

0: Green, green grass a George Ezra, dnešní hit v jedné sekundě, uhodnutý od Patrika na první pokus. Vrátíme se s muzikou do 90. let, dáme Hensny. Bude také Ves. A třeba i Squeezer. Pátek dopoledne, víkend před námi, co víc si přát. Užívejte. Tady je Krokodýl, hezké dopoledne.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele. Ej, firmu Klimastyle, lelelele.
5: www.klimastyle.cz.
7: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
8: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
9: Bylo nebylo, v krajišti bez troušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
11: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9. hodině. 90. v 9.

0: Devadesátky po deváté na Krokodilu jsou ve finále Only Two Times. Minutu a půl před desátou hodinou.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté to budou David Guetta, Alphaville a Ivemax. Taky klasická devadesátka Gala, Free From Desire. A budou i Činasky.
4: Někdy se to prostě povede, stačí vteřina.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku máme hezky a příjemně. Hezky, protože svítí sluníčko a příjemně, že je v úvozovkách jen 25 stupňů. Teplota bude stoupat, ale ne na nějaké 40-kové tropy, ale pouze ke 30 stupňům.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Vila Tugendhat letos slaví 25 let od zápisu mezi památky světového dědictví UNESCO. Hlavní částí oslav je akce, která o víkendu propojí zahradu vily se zahradami sousední Arnoldovy vily a vily Lefbér. Vrcholem programu bude videomapping na fasádách všech tří památek. K vidění bude zdarma ode dneška do neděle mezi 21. hodinou a půlnocí. Rekordní teploty a hlavně devastující sucho mají snížit sklizeň obilí v Evropské unii až o 9 milionů tun. To je více než souhrnná očekávaná produkce obilí v Rakousku, Irsku a Nizozemsku. Za potraviny si tak opět připlatíme. Podle ekonomů se zdražení projeví hlavně příští rok. Meteorologové varují před mimořádně silným jevem El Niño, který může v příštích měsících výrazně ovlivnit počasí po celém světě. Někteří odborníci odhadují, že by mohlo jít o nejsilnější epizodu za několik stovek let. Jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí už se těší na přípravu na novou sezónu v Portlandu, kam v únoru zamířil z Atlanty. Od 17. srpna se po létě stráveném v Česku přesune na přípravu do Ameriky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Bude provedena kontrola silnic, udělají Kuba.
7: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Jihlavské ulici za Heršpickou směrem na Bohunice policisté došetřují nehodu dvou osobních vozidel z rána. Blokovaný zůstává jeden jízdní pruh. V centru města je ucpané převážně koliště směrem od Moravského náměstí před Cejlem. V Hodoníně na Vilznově ulici stále neprojedete po požáru domu. Na místě zasahují záchranné složky, očekávejte tam možné komplikace. A převážně pravý pruh jede pomalu. Jede tam převážně pomalu nákladní doprava na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Popůvek. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
0: Kubo, děkujeme. Ještě tady nahoda na Znojemsku v Milíčovicích, silnice 408. Jsou tam tři osobní auta po nehodě.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Kdybych měl shrnout následující vysílací hodinu tady u nás na Radiu Krokodýl, tak to vezmu stručně. Půjdeme se ochladit, pak na oběd a pak na fotbal. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: za hitem. Radio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já

0: Jižní Moravy.
1: 10 hodin 20 minut k tomu, ano, osvěžujeme každý den, takže rozdáváme oblíbenou malinovku. Máme pro vás nově každý den 103 zonek malina. Jedinečnou limonádu Zon s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. Včera jsme rozdávali na dvou místech.
2: Krokohlídka dneska na Mendláku a ještě jsme zavítali na Brněnskou přehradu. A tady jeden z našich malých posluchačů, ahoj!
3: Ahoj, tady Filip a poslouchám krokodýla. Díky za osvěžení krokodýle.
4: Potkali jsme rádio Krokodýl a úžasně nás osvěžil.
5: Děkujeme.
4: Děkujeme, Krokodýle, je to nejúžasnější rádio.
6: Děkuji za krásné osvěžení, poslouchám vás velice ráda od rána skoro do večera. Děkuji.
1: Dneska se budou odpoledne rozdávat malinové zonky na konečné jedničky v Řečkovicích.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíček, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz
8: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
9: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
11: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
17: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
19: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz
8: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
12: Dlažby Dyton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Minutu po půl jedenácté možná přemýšlíte, kam vyrazit dneska na oběd, co si dát. Pokud vyrazíte do centra, tak restaurace Na Knoflíku, tak ta nabízí dvě polévky, jako máte na výběr. Já bych si dal třeba frankfurtskou polévku s párkem a potom máte na výběr ze šesti meníček. Já bych si třeba dal dvojku, hamburská vepřová kýta s houskovým knedlíkem a dáte za to 152 koruny. Nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Sportovní postřehy krokodýla. Sportovní postřehy krokodýla.
1: Jak jsem slíbil, tak také čením jdeme na fotbal. Tentokrát jdeme na Artis. Ano, v první lize máme my, Brňáci, dva fotbalové týmy. Zbrojovku a Artis. Jak je na tom Artis zatím v sezóně, tak má za sebou dva zápasy. V tom prvním doma prohrál s Mladou Boleslaví 2-4 a v minulém kole Artisáci vyrazili na Slovácko a odtam vezou jeden bod z remízu 1-1. Další utkání je čeká v neděli v 8 hodin večer, kdy se utkají s Olomoucí. Ta je na tom v podstatě úplně stejně. Má taky jeden bod za remízu, ale oni mají skóre 3-4 a my, jako myšleno tím Artis Brno, máme 3-5, takže o jeden gol. Každopádně bude to asi velmi vyrovnané. Chcete-li dva lupeny, volejte Krokodýla právě teď. 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den. A děkuju, nashledanou. Někdo tam byl celou dobu, pak už to asi nevydržel, že to nevezmu. Ne, já ten telefon vždycky vezmu. Jen až se k tomu dostanu. 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den. Dobře, budu to brát pomalej, až to zazvoní aspoň dvakrát. No, jestli je to nějaké rychlé to spojení moc, nebo já jsem na ten přístroj rychlý, to nevím. Sigma Olomouc, Artis Brno, respektive naopak domácí, bude Artis Brno a budou hrát se Sigmou Olomouc v neděli v 8 hodin večer. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Výborně, s kým mluvím?
2: S Petrou.
1: Aha, jste chvilku přemýšlela, jak se jmenujete, to vypadalo. Petro, vy chodíte na fotbal nebo chcete mít doma klid, tak vy vyšlete toho svého?
2: Toho svýho, no, bych vyslala.
1: Jo, aha, a s kým půjde ten váš? Víte to, komu to dá, nebo?
2: To by si vzal nějakého kamaráda.
1: Jasně, takže vy budete mít doma klid, jemu uděláte radost a ono ještě za to třeba koupí kvítko. To je dobrá kombinace, ne?
2: No, krásný.
1: Takže dvě vstupenky jsou vaše, gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky zatím. Naschranou. Vy ostatní nezoufejte, vstupenky na Artis na ten nedělní utkání ještě máme a na Krokodýlu vám je dáme.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
5: Vyprodáme znovu srbskou? Další bitvu o 3 body svedeme už v pátek 7. srpna od 19 hodin, kdy doma přivítáme Liberec. Šipex Arena ožije už od 17 hodin. Ve Flinta Parku najdete burgery, mexickou kuchyni, borkovo bydlo, živou hudbu a spoustu další zábavy. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Zopakujme skvělou atmosféru, která požene hráče k dalšímu vítězství.
4: Fandíme s vámi.
6: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
8: Migové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
12: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Už tam budem?
14: Nech toho.
13: Raději už tam budem.
14: Přestaň, štěl mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: These beautiful things that I've...
1: Děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Dnes večer se vám představí od 19 hodin na radnici městské části Brno Střed kytarový orchestr s účastníky festivalu a od 20 hodin na nové radnici Nigel North hráčka na loutnu z Anglie. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
4: Co dáme po 11. hodině, například Miley Cyrus. Let's pretend it's not the end of the world. Budou i Roxetti. A taky třeba Like It.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Teplota nám stále stoupá, ale bude stoupat pouze ke 30 stupňům, nikoli ke 40, jako v posledních dnech. 27,5 máme právě teď v centru Brna. Na východě kraje budou maxima kolem 26, jinde 27 až 30.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Dvě divoká prasata za plotem v obydlené oblasti natočili obyvatelé Řečkovic a Mokré hory v ulici Terezy Novákové. I když je výskyt černé zvěře v okrajových městských částech Brna běžný, může představovat riziko například pro psy a jejich majitele. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše podle průzkumu opět porazil. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel. Během posledního červnového týdne zemřelo v Německu kvůli vedrům téměř 10 000 lidí. Odhaduje to tamní Institut pro ochranu veřejného zdraví. Nová studie varuje, že dlouhodobé vystavení horku může urychlovat biologické stárnutí organismu. Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Zbrojovka chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Začátek je v 19 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
7: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v centrální části očekávejte kolonu na kolišti mezi ulicemi Milady Horákové a Cejl. Na cestě z Brna na Sizu na Rajhrad překáží nákladní vozidlo a kolem jsou kusy pneumatiky. Dejte velký pozor na vybočující auta. Zpomalení čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Jihlavy, momentálně od exitu 182. Kvůli zužení čekejte kratší kolony na obchvatu z Lechova na silnici 50 poblíž Uherského Hradiště z Brna. A na Uhersko-Hradišťku na cestě od Hluku na Uherský Ostroh na křižovatce na Ostrožskou Lhotu zasahují záchranné složky u nehody osobního vozidla. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktelšár.
4: Kubo, děkujeme, ještě drobná nehoda je taky, no nebo drobná, záleží na pohledu. Mezi Slavkovem a Němčany, tam se v téhle chvíli řeší střet osobního auta se Srnou a je to i s únikem provozních kapalin, hasiči jsou na místě. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 11. hodině a Krokodýl cestovatel dneska vyrazí do města Brna. Vaším úkolem je uhodnout cíl jeho cesty a když ho uhodnete, vyhrajete 2 vstupenky na britskou legendu The Sweet, který vystoupí v amfiteátru v Mikulově 15. srpna. Tak hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Vyráží krokodýl cestovatel na výlet na procházku Brnem. Když uhodnete budovu, na kterou se ptám, tak vyhrajete dvě vstupenky na britskou legendu The Sweet. Vystoupí v amfiteátru v Mikulově 15. srpna od 18 hodin. A kamže to ten cestovatel tedy vyráží? Dneska hádáme název budovy, která je zároveň i pobočkou Moravského zemského muzea. Nachází se na Kobližné ulici v Brně. Tahle budova byla postavena v letech 1674 až 1679 ve stylu městského barokního paláce brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou. V interiéru je zajímavá kaple s pozdně barokními freskami a palác sloužil jako nadační zařízení pro výchovu opuštěných šlechtických a měšťanských dívek. Jak se jmenuje ta budova? 603 103 103, tam volejte správné odpovědi. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Ahoj, Leona.
1: Ahoj, Leono, odkud nám voláš?
2: Prosím?
1: Odkud nám voláš?
2: Volám z Brna, z práce.
1: Jo, ty jsi nějak běžela s tím telefonem, ne? Jsi nějaká zadechaná.
2: Jo, ano.
1: Lenko,
2: abych měla klid.
1: Lenko, prosím tě, co to je za tu budovu, na kterou jsem se ptal?
2: Palác Šlechtičen.
1: Je to Palác Šlechtičen. Byla jsi tam někdy už podívat?
2: Ano, byla.
1: Na nějaké výstavě nebo jdu na kávičku?
2: Byla jsem tam na výstavě i na kávičku. Kávičku víckrát a na výstavě jednou.
1: Hele, jsme na tom úplně naprosto stejně. Já na výstavě jednou a na kávě víckrát. Prosím tě, vyhrál si dvě vstupenky na The Sweet. Gratuluju k tomu.
2: Děkuju moc.
1: Nezavěšuji, měj se hezky, hezký víkend. Ahoj.
2: Hezký víkend, ahoj.
1: 8 minut a bude půl 12.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
3: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
8: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
15: Fenomén Šance Liga je zpět.
16: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
15: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
17: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Minutu po půl dvanácté vyrážíme tady u nás na Krokodýl na koupaliště. Kam, kde se u toho ladí krokodýl, tak zveme vás třeba například na koupaliště do Zbíšova. Tam si můžete užívat osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénku a taky třeba svěžnou jízdu na dlouhém tobogánu. Kdybyste chtěli, tak můžete ve Zbíšově si třeba dát do těla při plážovém volejbalu nebo basketu. No a kdybyste chtěli vyrazit do Slavkova u Brna, tam mají dospělý vstupné 150 korun, děti 50, pro děti je tam brouzdaliště, dětský bazén a taky hřiště. No a i tam si můžete zahrát třeba plážový volejbal a užít se lehátko pod stromy a také využít dva bary. Dnešní teploty na koupák jsou ideální, nějakých 30 stupňů má být, tak si to užijte i s krokodýlem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin 39 minut, k tomu to je čas, kdy tady u nás na Krokodýlu hrajeme o peníze. V naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, po každém soutěžním kole zvyšujeme bank, který tam máme. V současné chvíli tam máme 114 tisíc 800 korun českých. Telefonní linka 603 103 103 je volná právě v téhle chvíli, kdy se mi uvolnil. První, kdo se dovolá, uhodne zvuk, bere peníze a myslím si, že to bude hezký víkend. 115 tisíc skoro. Radio Krokodýl, dobrý den. Děkujeme, nashledanou. Pokus číslo 1 se nám nezadařil. Tak by to chtělo někoho jiného. A už tam někdo je. Krokodýl, dobrý den.
2: Renata, dobrý den.
1: Dobrý den, Renatko. Jaký máte program na víkend? Inspirujte nás.
2: Máme oslavu narození, jsme pozvaní zítra.
1: Je, ale tak tohle mám rád, protože člověk se nemusí uklízet, nemusí nic kupovat, jako jasně, dárek dobrý, nemusí se o nic starat, jenom přijde, holej duša, peklo hory, tak by to mělo vypadat.
2: Ano.
1: Vám se ale možná bude kupovat dobře dárek, když budete mít těch 114 800 korun, ale chce to uhodnout, co to je ten zvuk?
2: Já bych tipla, jestli to není škrtnutí zapalovačem.
1: Dobře, jdeme škrtnout zapalovačem, podle vás to zní takhle. A kuřák nadává, proč to nefunguje? Nekuřáku je to v podstatě jedno. Co říká arbitr na vaši odpověď? Je mi líto, ale škrtání zapalovačem to taky není. Tak ať se vydaří aspoň oslava, mějte se pěkně.
2: Děkujem taky.
1: Naschranou.
2: Naslyšenou.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Fotbalový artist vyválčil historicky první prvoligový bod na Slovácku a vrací se domů. Přichází bitva na Moravském poli 2 proti hostům z nedaleka. Artist Brno Sigma Olomouc, neděle 9. srpna ve 20 hodin v Králově poli. Tak pojďme to posunout a dotlačit artist k historicky první výhře. Ale jasně, i všichni hanáci, co nás teď slyší, jsou srdečně vítaní. Těšíme se na vás.
7: SK Artist Brno.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
9: Migové,
8: Harley,
9: Single X,
8: Tomáš Klus.
9: Jdeme na Hrady.
8: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
12: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoji v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Jste s Krokodýlem krátce před 12. hodinou a tohle jsou One Direction. A před 12. hodinou je úplně přesně 40 vteřin.
1: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
2: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
1: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
2: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
1: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Udeřila 12. hodina, co dáme po ní? Backstreet Boys. Novou Taylor Swift. A taky Xyndla X.
6: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc excesu.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Brno hlásí 30 stupňů, Znojmo 24, Vyškov 26, Břeclav 26. Podíváme-li se na severozápad, tak ve Žďáru nad Sázavou mají taky celkem teplo. Tam už mají 25 stupňů. Odpolední maxima při polojasné nebo skoro jasné obloze 27 až 30 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezký pátek.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Začaly první trhací práce na stavbě průzkumné štoly budoucího tunelu Vinohrady, který bude součástí velkého městského okruhu v Brně. Jedná se zatím o první odstřely v boční rozrážce štoly, která je v úrovni domova pro seniory na ulici Věstonické. Trhací práce v hlavní průzkumné štole začnou ve čtvrtém srpnovém týdnu. Podle odborníků je právě teď nejvhodnější doba připravit se na příští topnou sezónu. S příchodem podzimu totiž servisní firmy každoročně zaznamenávají výrazný zájem zákazníků a prodlužují se čekací lhůty. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě v přepočtu 1,7 milionu korun našel při rekonstrukci domu na Sicílii 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. Šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetí rok po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů méně než o rok dříve.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, jdeme na silnice, tam to ale úplně moc dobré není. Tak kde začít s těmi dopravními nehodami? Například můžeme začít v Měříně u ulice Na náměstí. Zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut a průjezdno je pouze jedním jízdním pruhem. A pozor taky dejte v Brně v Botanické ulici na křižovatce s Kotlářskou, kde se střetlo osobní auto s motorkářem. Na Břeclavsku na příjezdu do Bořetic od Velkých Pavlovic se srazila dvě osobní auta. A pozor taky na průtahu Třebíče na Masarykově náměstí probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte tam se silným provozem a taky s kolonou. Nepřínost máme tady na D1, kilometr 194, tady se nám řeší dopravní nehoda a ta kolona po D1 ve směru od Prahy se prodlužuje. Jestliže začíná ukřížení s D2, což je kilometr 196, tak její začátek je někde u sjezdu na Kývalku, což je kilometr 182. Jinými slovy, nějakých 14 kilometrů před vámi. A máme pátek, tak ta doprava ještě možná bude odpoledne houstnout, tak šťastnou cestu. A dívám se, aha, tady je zase ještě jeden problém. Ve směru na Vyškov od Brna už se taky tvoří kolona kolem Rohlenky, ale do 5 minut byste to měli projet. Šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: 4 minuty po 12. Jirka Viner ve studiu, dobré poledne.
1: Nazdar, já zdravím vrchního meteorologa, protože Tonda si pořídil meteostanici, tyjo, ale teď je tam příjemně, tak jak bude na víkend? Já vím, že to nepředpovídá, ale tvé odhady,
0: no, prosím,
1: bude vedro?
0: Podle mé meteostanice je u nás doma teďka 29,1 stupně.
1: Tak to je příjemný.
0: V noci napršelo 1,78 mm vody.
1: Hezky.
0: A jak bude o víkendu? Já doufám, že hezky, já budu pracovat.
1: Ale kolik bude? 40 nebo 30?
0: Ne, 30, no, tak kolem 30 maximum. To už se sne.
1: To bude hezký.
0: Vy jste s Krokodýlem, dobré páteční poledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane Pávek, proč dneska nepijete? Teď dneska řídí vaše žena. No právě proto.
3: Ujáme vám.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na krokodýlu jedna Supergirl, Raymon. Krokodýl, víkend, který už pomaličko lejstě klepe na dveře. A my jdeme za dětmi.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska jsme ve školce v Řečkovicích, no a když už tam máme občas ty krásné dny, tak jsme se zeptali, proč je obloha modrá podle našich dětí.
2: Protože prostě svítí slunce a tím to ta modrá obloha září.
3: Aby jsme viděli, protože jinak kdyby byla jiná barva, tak by jsme buď to byli slepí, nebo by jsme viděli samou tmu.
4: Nemusí být jenom obloha modrá. Může být i šedá nebo černá.
5: Podle mě to je tou zimou.
0: Proč je obloha modrá? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích. Ano, dneska možná i šedá, protože nám může zabouřit na jihu Moravy.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
13: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
14: Je dobré mít se na koho spolehnout.
15: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
16: Hey, what a perfect day.

0: Timbaland, Katy Perry, jsme Krokodýl a teď už vyrážíme do zoo Brno.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: A Jan Bedřich na telefonu, zdravíme zoo.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tropická vedra nám stále dávají zabrat a tak jsme chtěli některé naše svěřence potěšit a přivezli jsme jim tunu ledu. S ledem si tak vyhráli rosomáci, lišky polární, sovice sněžní, soby polární, ale samozřejmě také naše lední medvědice. Každé srpnové úterý probíhají také velmi oblíbené večerní prohlídky a pro mimořádný zájem jsme přidali i dva páteční termíny 14. a 28. srpna. Spustili jsme také nový dotazníkový průzkum mezi našimi návštěvníky. Dotazník najdete na našich webových stránkách a pokud nám necháte na sebe i e-mailový kontakt, můžete se zapojit do soutěže o zajímavé ceny. Dotazník běží do konce září. A do neděle 9. srpna, to už se blíží, se můžete ještě zapojit do naší fotosoutěže. Výherci této soutěže se pak můžou těšit na své fotky v nástěnném kalendáři Zoo Brno pro příští rok. Otevřeno máme každý den od 9 do 7. Denně je otevřen sezónní vstup a jezdí i náš zoo vláček. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme na smečka.
0: Tip pro vás na víkend Zoo Brno.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
4: Jmenuji se Vladan Kupsa, jsem ředitelem základní školy v Újezdě u Brna. Na naší škole mohou žáci mobilní telefony používat pouze se souhlasem učitele a pro výuku. Možná by za mě bylo dobré upozornit ještě na jeden fenomén dnešní doby, to je to, že děti a dospívající působí čím dál unaveněji. Část žáků má evidentně problémy s kvalitním spánkem a otevřeně potřeba říct, že zatím stojí právě nadměrné používání mobilních telefonů, sociálních sítí nebo hraní her do pozdních nočních hodin.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
6: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Svitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Hůru Brno!
3: Zbrojovačky a zbrojováci. Páteční večer bude patřit fotbalu a zábavě pro celou rodinu. 7. srpna od 19 hodin přivítáme v Šipex aréně Liberec. Už od 17 hodin se otevře Flinta Park, kde na vás čeká program pro malé i velké. Borkovo bydlo, živá hudba, burgery, mexická kuchyně, skvělé občerstvení a spoustu další zábavy. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás!
1: Fandíme s vámi!
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Dlažby Tyton, nejširší výběr povrchů a barev, slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Vládu na Nekrokodilo, 13. hodina, víkend, prázdniny, léto a Petra, čerstvé zprávy, o čem budou?
1: A ještě dnes se lidé mohou ochladit na Nové radnici, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Letní hit je Krokodýla Lorín. Marek Ztracený.
3: A tenhle ten svět byl lepší než ten.
0: A nebo Texas. Ten nejlepší hudební mix i po jedné hodině.
2: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Zítra se vám představí kytaristé z USA a Španělska. Od 10.30 na radnici městské části Brno-Střed. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě čekejte i zítra skoro jasno, teploty budou příjemné kolem 28 stupňů, mírné ochlazení.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lidé se dnes až do 18 hodin mohou schladit v rytířském sále na Nové radnici na Dominikánském náměstí. Dostanou se do něj z nádvoří Nové radnice. Vstup bude označen informačními cedulemi. Na místě bude k dispozici také pitná voda. Stát vydal za slevy na jízdném během prvního pololetí zhruba 2,5 miliardy korun. Žákům, studentům nebo seniorům proplácí polovinu ceny. Koalice má v programovém prohlášení, že chce slevu zvýšit na 75% a vláda původně slibovala, že se tak stane ještě letos nebo od příštího roku. Teď to ale podle ministra dopravy priorita není. Tou jsou podle něj investice do dálnic a železnic. Povrchová teplota moře u Mallorky dosáhla rekordních 33 stupňů Celsia, což je nejvyšší hodnota v historii měření pro tuto část Středozemního moře. Extrémní vlna veder však trhá rekordy i ve vnitrozemí. Na sousedním Slovensku včera odpoledne naměřili až 42,2 stupně. Nikola Bartuňková nestačila v Toronto na 8. nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou a po výhře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila ve třetím kole. Turnaj tak už pokračuje bez českých tenistek ve dvouhře. Startovalo jich 8.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, krokodíláci, teď v Brně v Žarošické ulici u křižovatky s Mikulovskou směrem do Husovice srazilo osobní auto s motorkou. Komplikace taky na průtahu Třebíče na Masarykově náměstí probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut. Dejte pozor, kdyby cokoliv, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Léto, tak jsme se trošku schladili, co?
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Včera 40 a podobně, dneska už pohodová teplota, i když pohodová 30 stupňů Celsia, ale je tam příjemněji. Krokodýláci, dneska i nějaké bouřky, tak se trošku schladíme do toho letní hity.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželka jednou takhle přijede z práce domů a povídá manželovi: drahý, v karburátoru je voda. Voda v karburátoru? To je divný. Opravdu, v karburátoru je voda. Prosím tě, ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor. A kde jste nechala auto? V bazénu.

0: na Krokodýlu Texas Summer Sun a my vás osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Tak co krokodýláci, letní osvěžení v podání malinovek zon máme pro vás. Každý den naše krokohlídka rozdává a osvěžuje vás, posluchače Krokodýla. A jak to vypadá, když jsme v terénu, v ulicích a pěkně vás osvěžujeme?
2: Krokohlídka dneska na Mendláku a ještě jsme zavítali na Brněnskou přehradu. A tady jeden z našich malých posluchačů, ahoj!
3: Ahoj, tady Filip a poslouchám Krokodýla. Díky za osvěžení Krokodýla.
4: Potkali jsme rádio Krokodýl a úžasně nás osvěžil.
5: Děkujeme.
4: Děkujeme, Krokodýle, je to nejúžasnější rádio.
6: Děkuji za krásné osvěžení, poslouchám vás velice ráda od rána skoro do večera. Děkuji.
0: Děkujeme, že posloucháte, už brzy vám prozradíme, kde budeme zase příště.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz
8: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
9: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
0: 13 hodin 21 minut.
11: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
12: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
13: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
12: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
13: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
12: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
14: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
15: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
17: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
18: Datart pořádá Maxi výprodej.
19: Cože? Maxi výprodej?
18: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
19: Tak to je další level.
18: Datart. Opravdový elektrospecialista.
20: Už tam budem?
21: Nech toho.
20: Častěji už tam budem.
21: Přestaň, štěl mě vedro.
22: Pohodová cesta? To chce kuře.
20: Mňam.
22: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A my už se jdeme spojit s brněnskými strážníky Jakub Ganem na telefonu. Jaký byl týden z jejich pohledu?
2: Hezký den posluchačům i do studia. Bezprecedentní vlny veder promlouvají i do práce našich hlídek, a tak strážníci například v pondělí museli přístupnit byt 75-leté ženy na Vinohradech. Známí o ní několik dní nevěděli, protože dehydrovaná ležela na podlaze v koupelně. Naše hlídka jí poskytla první pomoc a přivolala záchranáře. V úterý se muž v ivanovickém hypermarketu údajně pokusil projít kolem pokladen zvrchovatě naplněným nákupním košem bez zaplacení. Spoléhal se, že si ho s elektronikou, holícími strojky a dalším zbožím skoro za 18 tisíc korun nikdo nevšimne. Teď mu hrozí vězení. Za mřížemi může skončit i 40-tník, který ve čtvrtek na Malinovského náměstí nerespektoval přikázaný směr jízdy. Hlídce městské policie po zastavení nadýchal skoro 2 promile alkoholu. A strážníci dopadli i muže z Brna, který prý v kulečníkové herně v centru města hajloval a napadl recepčního. Hlídka kontaktovala i svědky a zjistila, že z incidentu existuje kamerový záznam. Přeji klidný víkend a příjemný poslech Rádia Krokodýl.
1: Moc děkujeme Jakub Ganem, mluvčí městské policie Brno, o tom, jaký byl týden tady ve městě.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
9: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Světspánku.cz.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
11: Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit Srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva. Tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás.
0: Fandíme s vámi.
12: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Fajn na kroku dílo, 14. hodinka, čerstvé zprávy, při pátku s Petrou, čem budou, nazdárek.
1: Hezké odpoledne a zloděj v Praze ukradl šperky za 140 tisíc korun, chytil jeho pár hodin poté v Brně, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po druhé hodině Imagine Dragons, Believe. Evo Farnam Jeraj. Dáme si také Chumba Wamba. Tak to vám bude hrát Krokodýl za malou chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Manželské turbulence nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na Jižní Moravě skoro jasno, teploty kolem 29 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče dnes čeká další krátkodobé dopravní omezení při přestavbě mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 v části Brno-Jih. Od 20 hodin do zítřejšího dopoledne bude probíhat betonáž mostu nad dálnicí D2. Kvůli betonáži dalšího mostu na D1 bude nutné od zítřka od 15 hodin do neděle do 20 hodin zcela uzavřít Kaštanovou ulici. Zloděj v Praze uloupil ve zlatnictví násilím šperky za zhruba 140 tisíc korun. Uprchnout pak chtěl autobusem, ale policisté na něj už čekali v cílové stanici v Brně. Dopadli ho tak jen pár hodin po činu. Demoliční firma dnes začala bourat vyhořelou výškovou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Zničený objekt si od jeho majitele převzala včera. K bourání využívá především 100 tun vážící demoliční bagr. Zničenou budovu bude od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Hradec Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až 2. září. Východočeši využili možnost odložení ligového duelu během probíhající kvalifikace evropských pohárů.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na silnice víme, kdo jezdí.
6: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně Horních Heršpicích v Sokolově ulici havaroval motorkář. U kraje vozovky stojí sanitka, s opatrností tam projedete. Na D1 vás čeká kolona ve směru od Prahy mezi Popůvkami a Brnem. Ve směru od Vyškova na Brno je kolona mezi 207. a 201. kilometrem. Na příjezdu do Mikulova směrem z Vídně se vytvořila přerušovaná kolona v délce zhruba 6 kilometrů. Na Brněnsku u Modřic směrem od D2 stojí porouchaný kamion, dejte tam pozor. V Třebíči v Hrotovické ulici u křižovatky se Sportovní ulicí bouralo osobní auto s nákladním. Provoz je tam omezený, připravte se na zdržení. A zdržíte se ještě na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou před omezením v Petrově, kde se v obou směrech tvoří kolony. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tak si nechte chutnat naše hudební meníčko Krokodýla. No a my se podíváme taky na hasiče, už je za malou chvíli.

0: No.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: Manželka povídá: drahý, co myslíš? Bez podprsenky vypadám lépe? Manžel skloní noviny a povídá: jo, zlatíčko, vyrovnalo ti to vrásky v obličeji.

0: Imagine Dragons na Krokodýl, je tady léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tak pokud si říkáte, jaký nás čeká víkend, tak mám dobrou zprávu, už to nebude tak super tropické. Pořád teploty kolem 30 stupňů, skoro jasná obloha, ale už nebudou ty 40, tak věřím, že to zvládnete s Krokodýlem na koupáku a na ty koupáky se podíváme už za malou chvíli.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
7: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladovéslavnosti.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
13: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Tak to pěkně zvesela Mark Emberem na Krokodýlo.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Ano, Krokodýl na koupáku. No a teď jdeme pozdravit taky na dvě mimo brněnská koupaliště, kde se na vás těší. Koupaliště u Zbíčova, obří 80-metrový tobogán a spousta bazénu pro vás připraveno právě na tomhletom parádním koupališti, které nabízí kromě toho také i volejbal, basket a můžete se tam vyřádit. Těší se na vás ve Zbíšově. No a taky pozvánka do Slavkova u Brna, kde dospěláci zaplatí 150 a děti 50 korun pro děti, brouzdaliště, dětský bazén a taky hřiště. Zahrát si můžete i plážový volejbal anebo si užít lehárko mezi stromy. I dva bary k dispozici. Vyražte s Krokodýlem.
1: Krokodýl na koupáku.

0: Tak trošku ochlazení, když loňský rok bychom řekli, že je tam parno, je tam celkem příjemně, 30 stupňů Celsia. Krokodýl po těch 40, trošku ochlazení, jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Až budete čekat na zastávce MHD na šalinu autobus nebo trolejbus, tak si všimněte, že kromě jízdního řádu tam visí i nově tabulky. Tabulky o zastávkách, ale víc už mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
2: Cestující nově můžou na všech zastávkách tramvajové linky číslo 1 najít nové informační tabulky, které vysvětlují původ jejich názvu. Projekt připravilo Muzeum města Brna ve spolupráci s námi s dopravním podnikem města Brna. Každá tabulka obsahuje krátké historické vysvětlení a také QR kód s odkazem na podrobnější informace. Postupně chceme informačními tabulkami vybavit všechny tramvajové zastávky v Brně, no a přiblížit tak lidem historii města při jejich každodenním cestování.
0: Hana Tomaštíková, mluvčí dopravního podniku města Brna, o tom, že na zastávkách nově přibývají tabulky o historii zastávkách.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Hej, vybral jsem si skvěle, lele, lele. Hej, firmu Klima Style.
5: www.klimastyle.cz
7: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
9: Fotbalový Artis vyválčil historicky první prvoligový bod na Slovácku a vrací se domů. Přichází bitva na Moravském poli 2 proti hostům z nedaleka. Artis Brno Sigma Olomouc. Neděle 9. srpna ve 20 hodin v Králově poli. Tak pojďme to posunout a dotlačit Artis k historicky první výhře. Ale jasně, i všichni hanáci, co nás teď slyší, jsou srdečně vítaní. Těšíme se na vás.
10: SK Artis Brno.
11: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Fenomén Šance Liga je zpět.
14: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
13: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: let.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jonas Blue na Crocodile Rise. 15. hodina. Čerstvé zprávy, jsme Krokodýl, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, zprávy s Petrou.
1: Pěkné odpoledne, nová výstava ukazuje, jak se ve městě za 245 let proměňovalo veřejné osvětlení, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 15. Alexandra Sten. Mojo Lady. A budou taky Miraj. Připravení na hudební nabídku Krokodýla.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Zítra se vám představí kytaristé z USA a Španělska. Od 10.30 na radnici městské části Brno-Střed. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě zítra skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů Celsia.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vila Tugendhat letos slaví 25 let od zápisu mezi památky světového dědictví UNESCO. Hlavní částí oslav výročí je akce, která o víkendu propojí zahradu vily se zahradami sousední Arnoldovy vily a vily Lefbér. Vrcholem programu bude videomapping na fasádách všech tří památek. K vidění bude zdarma ode dneška do neděle mezi 21. hodinou a půlnocí. Na Nové radnici dnes začala výstava Světla Brna v proměnách času. Vznikla u příležitosti 245. výročí zavedení veřejného osvětlení ve městě. Ve spolupráci s muzeí a sběrateli se podařilo shromáždit řadu ukázek historických svítidel a dalších exponátů. Tropické letní teploty přinášejí vyšší riziko popálenin způsobených rozpálenými venkovními povrchy nebo intenzivním slunečním zářením. Lékaři kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovali už 5 pacientů s těžkými popáleninami chodidel, mezi nimi i roční dítě. Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Zbrojovka chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Začátek je v 19 hodin.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Před Brnem je na dálnici D1 kolona mezi 187. a 196. kilometrem ve směru od Prahy a ve směru na Prahu na 183. kilometru brzdí provoz porouchaná dodávka. Kolona tam má 2 kilometry. Ve směru od Vyškova na Brno se na D1 zdržíte mezi 207. a 201. kilometrem. Dvoukilometrová kolona vás čeká před Brnem na D2 směrem od Bratislavy. Na trase z Brna na Svitavy se zdržíte v koloně mezi Českou a Lipůvkou a stejně tak na odbočce na Kuřim. Na příjezdu do Mikulova směrem od Vídně vás čeká přerušovaná kolona v délce zhruba 6 kilometrů. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sociologické průzkumy potvrdily, že nejoblíbenější fantazí ženy jsou dva muži najednou. Jeden vaří a druhý uklízí.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Miraj, drahokami, Krokodýl vám hraje taky do auta, teď speciálně taky pro Tomáše, Editu, na cestu do Hradce i Many. No a co vy, krokodýláci? Dneska večer po 19. budeme hrát na vaše přání, tak si připravte telefony. Budeme hrát podle vás.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Michal Hruza na pořád, Jirka s vámi a teď jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Máme pro vás připravené výborné limonády Zong, malina, takhle veselo v ulicích.
2: Krokohlídka dneska na Mendláku a ještě jsme zavítali na Brněnskou přehradu. A tady jeden z našich malých posluchačů, ahoj!
3: Ahoj, tady Filip a poslouchám Krokodýla. Díky za osvěžení Krokodýla.
4: Potkali jsme rádio Krokodýl a úžasně nás osvěžil.
5: Děkujeme.
4: Děkujeme, Krokodýle, je to nejúžasnější rádio.
6: Děkuji za krásné osvěžení, poslouchám vás velice ráda od rána skoro do večera. Děkuji.
0: Moc děkujeme, že posloucháte Krokodýláci. Ano, v ulicích vyhlížejte naši krokohlídku, která vás osvěžuje. Už brzy vám prozadíme, kde ji vyhlížet zase příště. 15 hodin 20 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
9: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
8: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
9: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
8: Nízkonákladová /realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
10: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz.
11: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Dlažby Tyton, nejširší výběr povrchů a barev, slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
18: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
17: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
19: Je

0: Mr. Saxo Beat, je ty třeba i na cestu na nějaký výlet na dovolenou, pátek, začíná víkend.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: A možná, že vám teďka bliklo, zahoukalo, nebo píplo hladové oko u vašeho plechového miláčka. Je potřeba dotankovat, máme pro vás tip na levný benzín. Vrně okolí. Dneska benzín 39,90, nafta 42,90. Kde? Čerpací stanice Globus Brno Ivanovice na Hradecké 40. Tak tip na levný benzín.
1: Šetříme s krokodýlem.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové,
1: Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Starnet internet.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte.

0: na Krokodýl YouTube, no a teď se jdeme podívat na ulic, do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Období grilovaček, obídku je tady. Představte si, že si dáte řízek a v tom nějaká ta jehla. Takový případ registruje státní veterinární správa tady Jihomoravského kraje. Alena Kaminská na telefonu.
2: Minulý týden čekalo na hladového strávníka poněkud netradiční překvapení, které ho řádně vyděsilo. A to zcela oprávně. Zakoupené vepřové krkovici, kterou si připravil k obědu, našel kovový 3 cm předmět připomínající injekční jehlu. Inspektoři případ prošetřili a zjistili, že se opravdu s vysokou pravděpodobností jednalo o část veterinární jehly, která mohla být ulomena při aplikaci léčiv nebo vakcín praseti ještě během chovu. I když se podařilo dohledat, na kterých jatkách a který den bylo prase poraženo, přesný původ konkrétního zvířete a chovu však již nebylo možné určit. U vepřového masa není legislativně nastavený systém individuálního značení jednotlivých zvířat a z nich vyprodukovaného masa, tak jak je tomu například u masa hovězího. I když se sice nepodařilo prokázat ničí zavinění, celá kauza vedla k prověření nastavených systémů, včetně školení zaměstnanců na daných jatkách a v dotčených chovech prasat. Nález jehly v mase je mimořádně výjimečný případ, přesto je brán velmi vážně. Spotřebitele však lze uklidnit. Většina lidí totiž najde v nedělní krkovici maximálně kousek pepře nebo kmínu, nikoli zapomenuté veterinární vybavení. Za krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj Alena Kaminská.
0: Moc děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Krokodýl Duffy, Mercy, no a teď už taky čerstvé zprávy s Petrou.
1: Přeji hezký den, začaly první trhací práce na stavbě průzkumné štoly budoucího tunelu Vinohrady, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit je třeba i na koupák na Kraví horu. David Guetta, gong, gong, gong. Pozdravíme na Biotop Brno Jih. A nebo na koupaliště Královo pole. Díky, že jste s námi. Víme, jak bude.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Venku je příjemně, teploty kolem 30 stupňů, zítra opět 30 a skoro jasná obloha, bude příjemně letně.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Začaly první trhací práce na stavbě průzkumné štoly budoucího tunelu Vinohrady, který bude součástí velkého městského okruhu v Brně. Jedná se zatím o první odstřely v boční rozrážce štoly, která je v úrovni domova pro seniory na ulici Věstonické. Trhací práce v hlavní průzkumné štole začnou ve 4. srpnovém týdnu. Podle odborníků je právě teď nejvhodnější doba připravit se na příští topnou sezónu. S příchodem podzimu totiž servisní firmy každoročně zaznamenávají výrazný zájem zákazníků a prodlužují se čekací lhůty. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě v přepočtu 1,7 milionu korun našel při rekonstrukci domu na Sicílii 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. Šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes 3. rok po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů méně než o rok dříve.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na výjezdu z Brna směrem na Rosice před Popůvkami probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Počítejte tam se zdržením v koloně. Na D1 před omezením na 196. kilometru je ve směru od Prahy kolona v délce 6 kilometrů. Na 196. kilometru na nájezdu z dálnice D2 směrem z Brna na Vyškov bouralo osobní auto s nákladním. Kolona směrem od Bratislavy má 3 kilometry. Na D1 se zdržíte ještě mezi 202. a 207. kilometrem směrem z Brna na Vyškov. 5 kilometrů dlouhá kolona je před Mikulovem směrem z Vídně. Před Lipůvkou na trase z Brna na Svitavy budete popojíždět od České a stejně tak na odbočce na Kuřim. A na Třebíčsku mezi Kněžicemi a Okřížkami za Zašovicemi vyšetřuje policie nehodu 3 osobních vozidel, projedete Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Ženka s vámi, no a teď už taky kolega Petr Holík, bude Žanek Hlaváček, brněnský Hantec, no a do toho letně s krokodýlem. Ať už končíte v práci, nebo jste se rozhodli, že dneska vyjedete třeba na brusle, na cyklostezku, třeba tady v Brně, tak vám k tomu hraje krokodýl. Capital City, pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na tři dní schůzka ve škole. A nezlepšil se náhodou můj syn? Ale jistě, váš podpis už falšuje daleko lépe.

0: Kdo máte dobrou představivost, tohle jsou Kokosy na sněhu, krokodýláci, legendární film o jamajském bobu. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, do pátku s krokodýlem, pěkné odpoledne.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Tak zatímco na Vysočině Vežďáře mají nádherných 25 stupňů Celsia, u nás jsme furt přes 30 až někdy 33. Ale furt je to lepší jak 40 krokodýláci, takže užívejte svěží pátek s naším rádiem, zvláště když je připravený. Hantec, zdaric.
2: Zdar jak svině z kroksny. Gomete, kdo to je, takové těžké sůlcmen.
0: To se dá asi lehce odvodit, ve štatlu to trefili skoro.
3: Těžký špek, těžký závaží.
4: Velký člověk.
3: Velký sumec.
0: Ano, velký člověk, protože je to tučný člověk, takže žádný správně.
2: Těžký sůlcmen je tlustý člověk. Je nás takových víc, ale k náladu nám to neskazí, i tak můžeme mít bytelný den.
0: A běžte si třeba zaběhat okolo bloku, nebo baráku, nebo čtvrti a budete mít taky bytelný den.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A nebo když se osvěžuje s krokodýlem zadarmo, i tam si můžete zaběhnout.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíček, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
6: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
7: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
8: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
13: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
14: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Tady je Krokodýl, půl pátá za minutu, pre všetkých dobrých Slovákov, aj pre všetkých andělov. Adam Ďurica, zatancuj si so mnou a jdeme na koupáky.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Zdravíme speciálně Slavkov, kde mají aktuálně teplotu vzduchu téměř 30, 29,7 a v bazénu je voda 27,6 stupně Celzia. To je fantazie. Bazén 50 metrů pro plavce, bazén pro neplavce, dětský bazén, brouzdaliště, kurty na beach volejbal, čtyři kousky, kurty na plážovou házenou, plážový fotbal, plážový tenis. Můžete využít půjčovnu lehátek, slunečníků, dát si to pěkně pod stromy to lehátko, skočit si na dva báry. Koupaliště ve Slavkově pro dospělé 150, pro děti 50 korun. Zdravíme koupaliště v Hornickém městě ve Zbíšově u Brna, kde máte úžasných 5 venkovních bazénů a dlouhý 80 metrů tobogán, neuvěřitelný areál, který obklopuje krásná zeleň, nabízí hřiště na volejbal, na streetball, pingpongové stoly, plážový voliš, pokrytí sítě Wi-Fi a fantastické parkoviště s kapacitou 200 vozů. Krokodýláci, ať jste ve Zbíšově nebo ve Slavkově, tak si krásně užívejte. Bombu do vody teď dejte!
1: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku. Rádio Krokodýl.

0: Na Koupak je na pohodu do pátku s Krokodýlem, Katy Perry Hot and Cold, a máme tady za zvuky do ruky takřka 115 000 cash. Je to bez 115 korun, krokodýláce, 150, 114 850, za zvuky do ruky je potřeba rozkódovat zvuk krokodýla, který jsme si už pustili, ale přeci jenom opakování matka moudrosti. Co tam slyšíte? Pokud jste starší 18 let a souhlasíte s výherním řádem, vemte telefon, vyťukněte tam to studiové číslo a pojďte se dovolat.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krokodil a Ozzy Osbourne vám, co se vracíte z práce domů, nebo možná už jedete někam na dovolenou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Takže cestovatelům šťastnou cestu bez kolon a pohodu a jdeme na telefon, komu se povedlo dovolat se na prachy za zvuky do ruky. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, Lenka.
0: Lenko, zdravím, Petra, odkud?
2: Kousek od Brna.
0: Kousek od Brna, dobře. Máte po práci?
2: Už ano.
0: Jo? A jaké máte plány na víkend? Někam jedete? Budete doma?
2: Budem přijít na oslavu narozenin.
0: Narozeniny?
2: Mhm.
0: Koho?
2: Narozenin.
0: Koho?
2: Syna.
0: Syna. Kolikátý má?
2: 18.
0: To je hezký, to bude velká oslava, takže senátorovi popřejem. A ještě předtím zkusíte, vy tím pádem 18 teda máte, Lenko. Souhlas nám dáte?
2: Ano.
0: Děkujem. Zvuk zní takto. Co to podle vás je?
2: Mohlo by to být screen obrazovky na mobilu. Zmačknete ty boční tlačítka.
0: Aha. Něco. Takže provedení screenshotu, jednoho screenshotu nebo více screenshotu za sebou?
2: Jednoho,
0: dobře. Když by to náhodou spadlo těch 114 850, co by dostal senátor k 18. narozeninám od maminky?
2: To si ještě rozmyslím, to nevím.
0: Jak se jmenuje synáček, Lenko?
2: Viktor.
0: Viktore, všechno nejlepší. A teď schválně bacha, Viktore, jo? Jestli se to mamce povedlo nebo ne. Screenshot na mobilu, jedno provedení za 114 850. Dneska nespadne, takže zvedáme bank. Lenko, děkuju, krásný odpoledne, krásný víkend do Pravlova. Mějte se, naschledanou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
10: Zbrojováci, čekají nás dva velké fotbalové víkendy v řadě. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin přivítáme na domácím trávníku Liberec. A hned další týden v neděli 16. srpna vyzveme Hradec. Přijď se naladit na zápas 2 hodiny před výkopem do Flinta Parku. Burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba, DJ a ještě mnohem víc. Probuď v sobě draka 2 víkendy po sobě. Lístky pořídíš na www.fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi.
11: Už tam budem?
12: Nech toho.
11: Raději už tam budem.
12: Přestaň, štěl mě vedro.
13: Pohodová cesta? To chce kuře.
11: Mňam.
13: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dobré páteční odpoledne na cestu pro děti z příměstského tábora, na cestu na oslavu nebo s dětmi třeba do Permonia. Právě v Permoniu hraje Krokodýl, tak tam zdravíme Alfonze i paní ředitelku Alenu Lubasovou. A mimochodem proto je speciální připravená písnička. Ale máme zprávy, pátá je tady za minutu, o čem budou?
1: Pěkné odpoledne, zloděj v Praze ukradl šperky za 140 tisíc korun, chytili ho pár hodin poté v Brně, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Manželské turbulence nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po páté Makarena. Taky budeme kouslit, bude Abrakadabra. Berete děti do Permony a do Permoniště a cítí se tam taky kouzelně, tak to dobře děláte, milí rodičové. Zdravíme vás tam, zvláště když tam krásně hraje Krokodýl. A bude tam tím pádem i sen kapely Lucie. A protože předpokládám, paní ředitelka strojírenno Slavanských má ještě mnoho práce v kanceláři, tak jí tam pošleme její oblíbenou životní pecku Living on My Own Freddieho Mercuryho. A Lence Lubasové s přáním krásného pátku i úspěšného víkendu, zvláště všem pobabeným dětem v Permoniu, v Permoništi.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Tak teploty nám konečně spadly ze 40 na plus minus 30. V Brně jsme 28 až 32, Šepkovice hlásí 30 a plus stupně Celsia, ve Žďáři je to 25. Sobota, neděle bude jasná. Na Moravě zítra 28, v neděli 31, na Vysočině zítra 25, v neděli 28 stupňů Celsia. Užijte si víkend.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče dnes čeká další krátkodobé dopravní omezení při přestavbě mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 v části Brno-Jih. Od 20 hodin do zítřejšího dopoledne bude probíhat betonáž mostu nad dálnicí D2. Kvůli betonáži dalšího mostu na D1 bude nutné od zítřka od 15 hodin do neděle do 20 hodin zcela uzavřít Kaštanovou ulici. Zloděj v Praze uloupil ve Zlatnictví násilím šperky za zhruba 140 tisíc korun. Uprchnout pak chtěl autobusem, ale policisté na něj už čekali v cílové stanici v Brně. Dopadli ho tak jen pár hodin po činu. Demoliční firma dnes začala bourat vyhořelou výškovou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Zničený objekt si od jeho majitele převzala včera. K bourání využívá především 100 tun vážící demoliční bagr. Zničenou budovu bude odshora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Hradec Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až 2. září. Východočeši využili možnost odložení ligového duelu během probíhající kvalifikace evropských pohárů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dopravu sleduje Krokodýl při páteční špičce. Pozor na Brněnsku na výjezdu ze Slatiny na Bedřichovice. Tam zasahují záchranné složky u střetu 4 osobních aut. Počítejte se zdržením. Na D1 u Brna kolona mezi 191. a 196. ve směru od Prahy na Brno. Ve směru na Vyškov se zdržíte ještě mezi 202. až 207. kilometrem. Kolona je taky před Mikulovem směrem od Vídně. Trošku se zkrátila aktuálně. Má 3 kiláky a 3 kilometry. Nová kolona je na tahu z Brna na Svitavy před Lipůvkou. Tak do kolon, pevné nervy a dobrou jízdu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pohodový pátek a dobrý vstup do víkendu i s vašimi dětmi, zvláště pokud jste v zábavních parcích, u oslavan, v Permoniu, Permoništi, kde hraje krásně krokodýl. A tak se taky zeptáme dětí a zlatíček, proč máme tak rádi zmrzlinu děcka?
1: Protože mám třeba ráda vanilkovou, protože se mi chutná.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: A jestli máte taky rádi vanilkovou, my jsme s klukama dneska dali hlavně dubajskou čokoládu a Oreo, tak uděláme abrakadabra a pojďte si dát s náma

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Rád vidím spokojené lidi, zejména když se postavím před zrcadlo.

0: Do pátku ze Šreka na Krokodýl All Star a Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Školka na Lesné a dneska je takové typicky letní téma, protože kdo nemá rád zmrzlinu, no schválně, my jsme s klukama dneska byli v Lipůvce, zdravíme tam do Tomivo Gelata, tady jsme si úžasnou kombinaci dneska dubajská čokoláda, Oreo a banán v čokoládě, výborný, výborný, mimochodem asi novinka tam, že jo, v Lipůvce. A tady jsme se děcek ve školce, proč máme tak rádi tu zmrzlinu děcka, víme to?
2: Oni se to ochladí, aby jim nebylo tak strašný teplo.
3: Je to zmrzlý a taky, že to je v kornoutku.
4: Protože ten kornout chutná jako prec.
0: Děcka, jaký prd a jaký prec, co to placáte? Mimochodem, zmrzlina, to je prostě odměna. To je hormon štěstí a radosti. Ten cukr s tukem spouští v mozku rychlé uvolňování dopaminu, to je hormon štěstí. To, že to je studený, má to takovou tu příjemnou smetanovou krémovou texturu, tak to prostě jsou důvody, proč milujem zmrzlinu. Tak pojďte si dát taky třeba vanilkovou nebo banán v čokoládě, co?
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Zdravíme holky do Lipůvky, tam k těm chlaďákům a výborným zmrzlinám a v 5.23 pro vás holky do Lipůvky Pink připravená.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
13: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
14: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
15: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
17: Fenomén Šance Liga je zpět.
18: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
17: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
9: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Já doufám, že Permolium teď zesiluje, když hrají Living on my own. Freddie Mercury, paní ředitelce, do Oslavan, do Permonia, vám všem rodičové a děti od Krokodýla. Je 17 hodin 34 minuty, krásné páteční odpoledne, zvláště při zábavě, se kterou tady bude taky Echa Mel.

0: Krakolí Lance Hit za hitem do pátečního odpoledne před víkendem. Nedovolím se hodí, protože jdeme opět do škol, kde se zaměřují na pozornost svých žáků a studentů. Ředitelé, ředitelky chtějí, aby se děti při výuce dobře a více soustředili, méně času trávili na telefonu. No a tady je další z takových škol, chválíme.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Hana Páleníková, jsem ředitelkou základní školy v Jiřichovicích. Na naší základní škole mobily nepoužíváme ani žádné chytré hodinky, a to proto, že vlastně děti spolu více komunikují, více se soustředí během výuky, zároveň s tím předchází řadě problémů, které jsou s používáním mobilů ve škole spojené.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: www.klimastyle.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
8: Fotbalový Artist vyválčil historicky první prvoligový bod na Slovácku a vrací se domů. Přichází bitva na Moravském poli 2 proti hostům z nedaleka. Artist Brno Sigma Olomouc. Neděle 9. srpna ve 20 hodin v Králově poli. Tak pojďme to posunout a dotlačit Artist k historicky první výhře. Ale jasně, i všichni hanáci, co nás teď slyší, jsou srdečně vítaní. Těšíme se na vás.
9: SK Artist Brno.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
11: Je dobré mít přítele na celý život.
12: Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

0: Pohoda, klasika, ABBA, Dancing Queen z Krokodýla, 18. se blíží, takže zprávy, Petro.
1: Pěkné odpoledne, nová výstava ukazuje, jak se ve městě za 245 let proměňovalo veřejné osvětlení, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 18. připravení Man at Work. Bude klasika Down Under, mimochodem právě teď je přesně 18 hodin. Nespěcháte někam? Last Ketchup připravení bude Aserehe a taky dáme Krištofa Život je krásný. Život je krásný i na konci
2: světa. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ať jste kdekoliv, třeba na konci světa, doufám, že vám je dobře s krokodýlem, když venku máme v Brně 28 až 31 stupňů, Šepkovice jsou na 30, Ždár 25, sobota, neděle jasno, 28, Morava zítra, 31 v neděli, 25 Vysočina zítra, 28 v neděli. Hezký víkend.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Vila Tugendhat letos slaví 25 let od zápisu mezi památky světového dědictví UNESCO. Hlavní částí oslav výročí je akce, která o víkendu propojí zahradu vily se zahradami sousední Arnoldovy vily a vily Lefbér. Vrcholem programu bude videomapping na fasádách všech tří památek. K vidění bude zdarma ode dneška do neděle mezi 21. hodinou a půlnocí. Na Nové radnici dnes začala výstava Světla Brna v proměnách času. Vznikla u příležitosti 245. výročí zavedení veřejného osvětlení ve městě. Ve spolupráci s muzeí a sběrateli se podařilo shromáždit řadu ukázek historických svítidel a dalších exponátů. Tropické letní teploty přinášejí vyšší riziko popálenin způsobených rozpálenými venkovními povrchy nebo intenzivním slunečním zářením. Lékaři kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovali už 5 pacientů s těžkými popáleninami chodidel, mezi nimi i roční dítě. Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Zbrojovka chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Začátek je v 19 hodin.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Zdravíme na silnice Krokodýláci, známe situaci a kde jsou případně ještě kolony, Martino?
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Žárošické ulici směrem od Vinohrad stojí v jízdním pruhu porouchané osobní auto, čekejte tam nárazové zdržení. Na Brněnsku v Tišnově v Brněnské ulici odklízí hasiči olej vyteklý z porouchaného auta, počítejte s omezením. Silný provoz zůstává stále na D1 mezi 202. a 211. kilometrem ve směru z Brna na Vyškov. V Uherském Brodě v Nivnické ulici u odbočky na hlavní tah na Uherské Hradiště odklízí hasiči naftu vyteklou z porouchaného osobního auta. Čekejte tam silný provoz. A pozor na trase ze Svitav na Havlíčkův Brod u odbočky na Krucemburg, kde policie šetří nehodu osobního auta a dodávky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Příjemné pozdní páteční odpoledne s Krokodýlem, kde vás umíme osvěžit, pobavit, informovat, roztančit. A podíváme se taky, jak to vypadá se zoologickou o tomto víkendu. Tady je Peťan a posíláme krále a královny.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Do pátku Krokodýl Green Day a osvěžení na 103.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Krokodýl na 103 osvěžuje, když má 103 malinové limonády Zon s úžasnou lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťavy. A dneska jsme to rozdávali s Jirkou někde ke Rooseveltka, že Jiří?
2: Krokohýtka osvěžuje v ulicích, tady se nám usmívá paní, pěkný den.
3: No dobrý den, dostala jsem pitíčko, tak si ho hnedka otevřu, vychutnám a mířím do práce, do Staka Brno.
4: Dobrý den, děkujeme za osvěžení Rádio Krokodýl.
5: Dobrý den, díky krokodýle.
0: Ano, my jsme taky potěšení a v pondělí mimochodem vyhlížejte krokohlídku na hlavním nádraží. Hezký víkend.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Pastel Pompej, Tasmin Archer, Sleepin' Satellite, stále hity a taky se podíváme, co nového o víkendu v brněnské zoologické zahradě.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Hledáte kam v Brně? Vyrazte za zvířaty do Lama centra Hády. Těší se na vás alpaky, ovečky, kozy, králíci. O prázdninách, o víkendu a ve středu. Náš tip? Soukromý program. A celé Lama centrum máte jen pro sebe. Úterý až pátek, nově až do 8 večer. www.lamacentrum.cz
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
11: Je dobré mít se komu svěřit.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tak rozveňte prapory, zbrojováci, dneska to máme proti Liberci, start je za 20 minut, tak ole, flinta, zbrojovka a jdeme do zoologické, ne?
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Tak doufám, že to tomu Liberci nandáme a co nám dají v brněnské zoo, to ví samozřejmě Jan Bedřich, takže zdravíme, dobrý den a ahoj do zoo.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tropická vedra nám stále dávají zabrat a tak jsme chtěli některé naše svěřence potěšit a přivezli jsme jim tunu ledu. S ledem si tak vyhráli rosomáci, lišky polární, sovice sněžní, soby polární, ale samozřejmě také naše lední medvědice. Každé srpnové úterý probíhají také velmi oblíbené večerní prohlídky a pro mimořádný zájem jsme přidali i dva páteční termíny 14. a 28. srpna. Spustili jsme také nový dotazníkový průzkum mezi našimi návštěvníky. Dotazník najdete na našich webových stránkách a pokud nám zanecháte na sebe i e-mailový kontakt, můžete se zapojit do soutěže o zajímavé ceny. Dotazník běží do konce září. A do neděle 9. srpna, to už se blíží, se můžete ještě zapojit do naší fotosoutěže. Výherci této soutěže se pak můžou těšit na své fotky v nástěnném kalendáři Zoo Brno pro příští rok. Otevřeno máme každý den od 9 do 7. Denně je otevřen sezónní vstup a jezdí i náš zoo vláček. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme na smečka.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Svitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz

0: Bez ohledu na rodný listy, my jsme stále mladí. Tak to byla písnička do 19. hodiny, teď už je i jedna minuta k tomu.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A budeme hrát písničky na přání krokodýláci. Bude slza, lhůta záruční. Mimochodem, slza by se měla objevit i na některém z víkendů v brněnské Olympii, kam zdravíme. Hezky si to tam užijte. No a budou písničky na přání, bude to super čupr.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Vedro, hýt zvenku, ale už to spadlo pod 30. V Brně jsme na 29, ale místy jsme i na 26. V Šepkovicích měříme necelých 28, Žďár 24, sobota, neděle. V sobotu jasno, v neděli na Moravě taky jasno. Vysočina bude částečně zatažená, přesto teploty budou docela pěkně. Moraba 28 až 31, Vysočina 25 až 28 stupňů Celsia. A tady jsou hlavní události 7. srpnového dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Řidiče dnes čeká dopravní omezení při přestavbě mimo úrovňové křižovatky D1 a D2 v části Brno-jih. Od 20 hodin do zítřejšího dopoledne bude probíhat betonáž mostu nad dálnicí D2. Tropické teploty přináší vyšší riziko popálenin způsobených rozpálenými venkovními povrchy. Lékaři kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovali už 5 pacientů s těžkými popáleninami chodidel, mezi nimi i roční dítě. Podle odborníků je právě teď nejvhodnější doba připravit se na příští topnou sezónu. S příchodem podzimu totiž servisní firmy každoročně zaznamenávají výrazný zájem zákazníků a prodlužují se čekací lhůty.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty, krokodýláci. Víme, kde jsou ještě případné komplikace, Martino?
3: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V centru Brna v Lidické ulici u křižovatky s Antonínskou ulicí šetří policie nehodu osobního auta s motorkářem. Provoz je tam částečně blokovaný. Na trase z Brna na Uherské Hradiště za odbočkou na Zástřízuji se srazila dvě osobní auta. Projíždí se jedním pruhem. A na trase Pelhřimov-Humpolec jsou kvůli omezení stále kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Navíc u Velkého rybníka došlo k nehodě nákladního auta s dodávkou. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezký páteční večer všem s tím naším krokodýlem. Tady je Petr a jdeme na písničky na přání. Posíláme slzou.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na psání.
1: 7 hodin 8 minut, krásný páteční večer všem s Krokodýlem na Moravu Vysočinu, do Horních Bojanovic, k Břeclavi a Jihodonínu zdraví Petr Holík a taky telefonní linku 600 300 303, kde někoho máme. Kdo se nám dovolává? Dobrý večer.
2: Večer, Marek.
1: Marku, to je Die, no pěkně. Die umí, Die prostě je na prvním místě i dneska. Jak je v Die, Marek?
2: No krásně, máme dneska 34 stupňů a pořád to neklesá, takže spíš to sluníčko hřeje.
1: Počkej, já myslím, že teď už to je po 30, ne? To neblázní. U nás to taky spadlo, už jsme po 30.
2: Jo, 30, no. 30,
1: no, máte... vidíš, no, 34 už ne. Hele, je to dýchatelný, že? Takže, co si do toho pěkného zahrajeme? Co si do toho dobrého uvařil, řekni, pochlup se?
2: No, dneska jsem uvařil dobrý gulášek,
1: To bychom si dali i s naším Olím. Dneska jsme si zrovna říkali ulízání zmrzliny v Lipůvce, jak milujeme guláše a že bychom si dali, pošli nám dvě porce. Mari, prosím tě, co já ti pošlu hudebně, řekni.
2: No, mi se strašně líbí Fun Factory, to du, va, di, di, di, di, dam, di, di, du, jo.
1: Mhm, tak Fun Factory chystám a bude to pro koho?
2: No, zase pro Stánek Růženka, protože to je nejlepší hospoda, co může existovat, vařijou tam bezvadně, tak tam přijete někdy, fakt je to božský a to pívečko, mňam, dobrý.
1: A máte to vždy, jo, Růženku?
2: No.
1: Do Die, do Růženky, krásný večer, všem dobrou chuť a jinak du a di di di di dam di di du, teď ty.
2: Hezký
1: víkend, ahoj.

0: prostě vypadá dobře. To jsou Fun Factory od Máry. Zde je objednávka. Díváme se, Zbrojovka Brno, Slovan Liberec. Začalo to v 19 hodin. Ovšem pozor, 9. minuta. Zbrojovka pravděpodobně bude muset hrát v 10. Bedral asi nedovoleně zastavil Maška a to je komplikace. Takže Filip Bedral má teď červenou kartu s otazníkem, protože rozhodčí šel na VAR. Stále stojí u obrazovky, už je tam asi 2 minuty. Čekáme na rozhodnutí a jsme napnutí, jak tohle to dopadne, krokodýly.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak, ona vypadá dobře, ale ta situace na Zbrojovce nevypadá dobře. I když pozor, červená karta zrušena, celá situace byla vyhodnocena, takže to faul nebyl. Pambu zaplať, pokračuje se dál. Filip Vedral se vrací na plac. No, pambu zaplať. Potěž koště, kdyby dostal červenou po 10 minutách. To by bylo hodně blbý. Hrát proti Slovanu Liberec v 10. Takže Zbrojovka Slovan 0-0. Červená zrušená, hrajeme dál a jdeme na telefon. Dobrý večer.
2: Ahoj Peťulko, Peťa z Žďáru.
0: Vysočino, Peťulko, no nazdar do Žďáru. Ahoj, čau. Ježíš, tak se máte tam taky krásně, že? 23,
2: máme,
0: 25.
2: Máme, vzduch čistý.
0: Konečně dýchatelno, hurá. A i ty zvířata jsou spokojenější, že?
2: No, to si buď jistý.
0: To si teda jsem jistý. Takže Peťulko, co na víkend?
2: No, v plánu máme, budeme pracovat, no. Tak je tady vám práce dost.
0: Tak. Ať se vám ta práce daří, pěkně od ruky a s krokodýlem. A koho pozdravíme, co si hezkého zahrajeme?
2: No, zahrajeme něco, co vybereš.
0: Dobrá, děkuju.
2: No a pozdravíme tebe, mýho Míru, Jirku Vínera, oba dva Milany, Alek, Kometu, Zbrojováky, no a všichni, co poslouchají.
0: Jak to dneska dopadne Zbrojováci proti Liberci, co? Co myslíš?
2: No, vyhrajou, to je jasný, ne?
0: Kolik vyhrajou Zbrojováci? 3-1, dobrý, děkuju, to mě úplně stačí. Máváme všem pracantům, Mírovi, Alex, Směr Lužice, čerpací stanice, ať se vám všem daří, zvláště při práci. Jo. A vstup do víkendu, že Péťo? Měj se a děkujem, papa, ahoj.
2: Taky ahoj.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
2: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
3: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit za hitem.
5: Rádio Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl a hity napsány.
6: Krásný páteční večer všem s Krokodýlem v Šipex aréně na Srbské. Zbrojovka Brno hraje proti Slovanu Liberec, mimochodem odehráno 22 minut. A je vidět, že Slovan je aktivnější, daří se mu kombinovat, zatímco Zbrojovka rychle přichází o balóny. Moc toho zatím nevymyslela. 0-0 mimochodem, Peťa typuje výhru 3-1 pro Zbrojovku. Já typuji, že dneska vyhraje Flinta 2-1. Jo, myslím, že mi i Bikeros posílá nějaký tip, ale teď jdeme na 95.4 FM směr Hodonín, kde píše Jaroslav Dobeš, že máme zahrát pěknou písničku pro Jitku k jim krásným dnešním kulatým narozeninám. Pro Lukáše ten slaví 33, pro Brno, pro Braňa, pro barmanky do Armie, do Hodonína a i pro tebe, do Rádia Krokodýl a i pro Alex, děkuji Jarda Dobeš. Mimochodem, Jitka slaví úžasný kulatiny. Právě dneska jsou to Abrahamoviny, takže si to asi rychle přepočítáte. A my ti, Jituško, posíláme tančící královnu, protože to si určitě ty. Všechno nej, pevné zdraví, hodně lásky a krásně si ty kulatiny užívej. Gratuluje Jarda, Krokodýl a Peťan.

0: Tady je Krokodýl, ABBA, Dancing Queen, všem těm hodonínským a hlavně jistce k dnešním krásným kulatým narozeninám a pak Lukášovi, co slaví úžasných 33 Kristovy leta, to je boží, všecko nejlepší. A pozdrav i do Líšně ke Kašíkům, Milušce, Mírovi a taky mladýmu Majkovi, Majkerovi, který typuje, že dneska zbrojovka porazí Slovan Liberec 3-1. Stejný typ dává Péťa, mimochodem 22. minuta, to jsme si říkali, jak je aktivnější soupeř. 24. minuta, hydratační přestávka, ale na hřišti tam zůstal ležet Laki Ezech a vůbec to s ním nevypadalo dobře. No a minutu na to, první střídání, zbrojovka Brno posílá ze hřiště Lakiho Ezecha a přichází Antonín Vajníček. Laki vlastně dohrál, svalové zranění je toho patrně příčinou, neumožním pokračovat ve hře. A na trávu se tak podívá Antonín Vaníček, jenž má zkušenosti z první ligy v dresu Českých Budějovic. Tak, aktuálně 29. minuta, Flinta Brno, Slovan Liberec stále 0-0.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A z Líšně a z Hodonína jdeme rychle na telefon, myslím, že tam je Slavkov. Halo, dobrý večer. Nazdar Čermáci Slavkováci, ahojte, jak se máte?
2: Ale ujde to, ale ještě by mohla ta teplota trošku jít níž, no.
0: No, tak třeba půjde, ale hlavně, že není 40 stupňů, ne, Hildo?
2: To je pravda.
3: Tak. Ale bohužel bude příští týden zás asi.
0: Jaruško, nestráš, nebude.
3: Já nestraším.
0: Nebude. Já si myslím, že nebude. Se schválně podívám příští týden, počkej. Já to tady mám teďka na 11 dnů dopředu maximálně 32, to je dobrý.
3: Mně to ukazovalo 35.
0: No, možná v pondělí 33, ale fakt jako Jaruško zatím je to nakryt, takže tak, pohoda. Prosím tě, komu dáme zahrát a co si dáme zahrát, řekněte.
3: Dáme do Hodonína pro Pavlíka Janštu.
2: Dáme pro Bajkerose plus okurkáře Zdeňka do Šepkovi.
0: Jasný.
2: On taky zase na té zahrádce tam maloví ty okurky.
0: To on dělá vždycky večer pravidelně, takže rytíři, zdravíme tě. No.
2: Dále pak pro oba Milany, pro Janču do Řečkovic, pro tebe nějakou pěknou 90 podle tvýho výběru.
0: Dobrá, já děkuji, mějte se moc krásně a pěkný víkend, Slavkováci. Čaute, ahojte.
2: Ahoj.
3: Ahoj.

Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: No Place I'd Rather Be, krokodýláci Clean Bandit, čas 19.37 a Flinta byla v obrovský šanci ve 30. minutě. Centr po exekuci standardky Sála propadl na velký vápno, tam byl Filip Vedral, lehce přičukl míč na Penksu, ten se hned z první opřel do balónu, ale Koubek stál v pravý čas na správném místě. Turhanu dokázal vyboxovat mimo, takže k brance nedošlo. Pak Jakub Klíma pořádně zavařil brankáři svému hrdinovi, když musel pomalé domů skočit k pravý tyči, jinak by to byl samozřejmě vlastní gol. A střídá Liberec, ze hřiště odchází Jan Bořil, přichází Augustin Drakpe. Odehráno 630 minut prvního poločasu a pořád je to na Šipex aréně bez branek.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A tady si pořád voláte, krokodýláci, 603, 103, 103, kdo chce písničku, volá studio Krokodýla, tady je Petr s váma dneska při pátku. Koho tam máme, haló?
2: Dobrý večer, tady Pavel Janče,
0: zdravíme Mezříč, hezký večer, ahoj Pavle.
2: Ahoj, ahoj.
0: Jak se máte před víkendem v Mezříči, Pavlíku, napodobně, no?
2: Teďka jsme měli bez ránu, jsme všichni schovaní.
0: Ale už je to lepší, už tam není 40, už je to dýchatelné. Příjemnější, mnohem, mnohem příjemnější. Takže koho pozdravíme v tom příjemném ovzduší, Pavle?
2: Evíčce, Pelíškovým, Jirkovi. A potom bych chtěl zahrát samozřejmě Řezinkovi Bechovi, kamarádovi, velkýmu.
0: Ano, máváme mu. Bajkerovi.
2: A jestli by se šlo do Slavkova, do Brna, do Sazemína a do Velkého Mezeričí a do Sazemína bych chtěla naše Marcelka poděkovat všem za to, že s náma kamarádijou a že nám pomáhají a i že ji zdravím a samozřejmě mojím vnoučkům a Filipovi a Míši, no a samozřejmě tobě a Kačelice. Díky moc za všechno. Máme vás všechny, které podívá rádi.
0: Děkujeme moc, všetky zdravíme Rantířov, máváme a doufám, že ho i roztancujeme. Krásný večer, Pavle, mějte se hezky, hezký víkend. Ahoj.
2: Děkuji moc, ahoj.

0: Tady je krokodýl Anděle, strážní Václava Neckáře, mimochodem blízkého přítele našeho věrného Pavla Janště z Velkého Meziříče. Tak doufám, že ti Pavle právě teď udělal radost, tak jako v Rantířově, jako v Sazomíně. Zbrojovka Slovan, 41 minut odehráno, ale strašně se to kouskuje, pravděpodobně se bude dlouho prodlužovat, je to bez branek. Mimochodem nás zdraví Jitka Lukáš, gratulovali jsme k narozeninám oběma, oba jsou spokojení, nadšení na 95.4 v Hodoníně, tak jsme rádi. Máme ještě čtvrt hodiny, dvě minuty k tomu, 603 103 103. Kdo chce zahrát, volá Studio Krokodýla. Dobrý večer.
1: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: Tak se nám to tak nějak rozjíždí s těma narozkama. Myslím, že tady je další oslavenec. Halo, dobrý večer.
5: Ahoj, tady Vojta.
6: Vojto, čau, Petr. Co budeme rád a pro koho, Vojto?
5: Tak to bylo by to pro sebíka mýho syna, kterým se dneska narozeniny.
6: Hezký, kolikátý tačko?
5: 8.
6: Super, co mu zahrajem sebíkovi?
5: Teďka jsem právě oblíbila písnička o blbým věku od křídla.
6: Ok, dobře, co mu tačko popřejem?
5: Všechno nejlepší, hlavně ať si užívá života, ať se mu daří ve škole od září a ať se mu splní jeho sny.
6: Super, kam to hrajem, tačko?
5: Do Obřan.
6: Do Obřan, zdravíme všechno, nejlepší se výkup přejeme a krásný víkend rodinko, mějte se, zdarec, ahoj.
5: Ahoj, díky.

0: Do Obřan Sebíkovik na Roskám všechno nejlepší.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem, je tady dneska Hafo Slavenců a teď nám tady píše pracantka Alex z Lužic z práce. Čau Peťo, ráda bych zahrála Erasure Love to Hate You, což je super vypalovačka pro tebe, pro Jirku Wienera, pro Ivku na pěší zónu, pro Vildu a Jaruš. Do Slavkova, pro Péťu do Žďáru a pro mamču Danču na Janáčkovu. Všechny zdravím z práce. A jako tip na schlazení, koukněte se na klip a udělejte to stejný, co dělá zpěvák, když tam prostě dupe v tom klipu v té ledové vodě na molu. Vy to můžete udělat třeba ve vaně. Tak Alex, děkujeme za tip. Jsem se schválně musel podívat a máš pravdu. Je to velmi osvěžující. Ta pecka je hlavně ale nádherná. Tančíme s Krokodýlem. Love to hate you. Dobrý večer.

0: Já to byly večírky v 90. Krokodýla Tips, pamatujete si to? Love to hate you, Irger z Krokodýla od Alex, děkujeme za výborný výběr. Vzpomněl jsem na spoustu super party Rádia Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A zdravíme do práce teď taky záchranáře, hlavně řidiče sanitek od svaté Anny, které zdraví Zdenda Vrbás, chtěl by písničku od OMD Call My Name. Ke svatý Aně, záchranářům, taky pro Mildu Hubatku, chtěl by pozdravit i do pivobarské restaurace na Mendláku a taky mě, Krokodýla a všechny dobré lidi. Takže Zdenka, Vrbase a kluky z Ostrahy, děkujeme, zdravíme a jdeme na poslední vlastně objednávku telefonickou. Takže nejprve bude Zdenál Becha, pak bude Zdenek Vrbas. Dobrý večer.
2: Nazdar, Peťane, já to s tom hýcu zkrátím, jo?
0: Nazdar, rytíři, samozřejmě klidně to zkrátí, když už je lepší počasí, než když bylo 40 stupňů.
2: No, ne? Nic moc, no. Hele, písničku pošleme k narození nám děvčatům Klárce, ta je měla včera.
0: Dobře, všecko nejlepší Klári. Růžence taky slaví.
2: To je jasně, ta je má zítra, to je dcera a matka.
0: Růži no pěkně, všecko nejlepší.
2: A v neděli je má můj vnuk Patrik, takže vše nej. A přidáme Rostomilé pravnoučata Belinku a Tobíka z Líšně. A ještě jejich tetu Barču. Vy máte Slavkováky, nezapomeneme Kačenku a Tajgrovce z kluba Utěchova a hezký večer i víkend. A zdarek Vňa.
0: Ano, všem krásný víkend, děkujeme a hlavně vy to dobře oslavte, sakra, bo se bude oslavovat, furt skleničky budou cinkat, ze sklínek to poteče, to víno rumy, nevím. Denně opatrně na játra, jo, pěkný víkend a pěkný oslavy, ahoj.
2: Děkane, Peťane, čau.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Začaly první trhací práce na stavbě průzkumné štoly budoucího tunelu Vinohrady, který bude součástí velkého městského okruhu v Brně. Jedná se zatím o první odstřely v boční rozrážce štoly. Zloděj v Praze uloupil ve Zlatnictví násilím šperky za zhruba 140 tisíc korun. Uprchnout pak chtěl autobusem, ale policisté na něj už čekali v cílové stanici v Brně. Dopadli ho tak jen pár hodin po činu. Na Nové radnici dnes začala výstava Světla Brna v proměnách času. Vznikla u příležitosti 245. výročí zavedení veřejného osvětlení ve městě. K vidění budou historická svítidla a další exponáty.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít společnost na cestách.

Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Řidiče dnes čeká dopravní omezení při přestavbě mimo úrovňové křižovatky D1 a D2 v části Brno-jih. Od 20 hodin do zítřejšího dopoledne bude probíhat betonáž mostu nad dálnicí D2. Tropické teploty přináší vyšší riziko popálenin způsobených rozpálenými venkovními povrchy. Lékaři kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovali už 5 pacientů s těžkými popáleninami chodidel, mezi nimi i roční dítě. Podle odborníků je právě teď nejvhodnější doba připravit se na příští topnou sezónu. S příchodem podzimu totiž servisní firmy každoročně zaznamenávají výrazný zájem zákazníků a prodlužují se čekací lhůty.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.

Páteční krokodýlí plížek se nám rozjíždí a to je dobře. Jarek vám přeje pohodovou noc, doufám, že se těšíte na víkend a těšíte se na skvělé hity, které tu s námi budou. 7. srpnová noc před námi a pojďme vychutnat hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu jsou pro vás připravené další skvělé hity. Doufám, že vy jste připraveni si je vychutnávat. Pokud dnes slavíte a oslavujete, tak všem oslavencům jen to nejlepší. Lada dneska slaví svůj svátek, a tak přejeme krásnou, samozřejmě sváteční noc, dámy.

Na Krokodýlu připraveny jsou další hitovky, letní skvělé a jsou pro vás, co si užíváte léto a třeba tady u nás v centru města Brna. Pohodu přejeme, dobrou náladu a na 103 FM v centru Brna si užijte hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Užíváte si páteční pelíšek, Jarek Hemala vás zdraví, krásnou noc, tak co na víkend, je něco naplánovaného, zajímavého, možná jsou u vás hody, posvícení, slavnosti, a tak doufám, že si to užijete. My si užijeme vše s vámi, pohodu, dobrou náladu a nabídneme vám ten největší hudební mix.

0: Janex.
1: Je dobré mít se s kým probouzet.
2: To nejlepší po ránu.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Máme páteční noc, Krokodýl je stále s vámi, Jarek Hemala přeje krásný poslech. No a my se posuneme za chvíli dál za dalšími hity, ale nezapomeňte, že i o víkendu vám nabízíme prachy přímo do ruky. Ano, v soutěži Krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky. Držte naši vlnu, vyplatí se to ode mě teď, žádné soutěžní kolo, ale další hity pro dobrou náladu. Užijte si je.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc na Vlně Krokodýla, stále skvělé hity pro vás, možná ještě stále teď někam cestujete nebo vyrážíte třeba na dovolenou, tak pohodu vám přejeme, šťastnou cestu, ať si to jak se patří užijete. I z hity Krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Nově to mají velmi krásné v jedné z brněnských městských částí, ve které konkrétně, tak na to se společně na Krokodýlu podíváme s Míšou.
1: Brněnská městská část Bosonohy dokončila po několika letech proměnu bosonožského náměstí za 35 milionů korun. Před úpravami sloužilo 400 metrů dlouhé náměstí spíše jako odstavná plocha pro auta. Nyní je na něm nová kašna, zeleň nebo zpevněné plochy. Promenádní prostor ve tvaru kapky spojuje opravené sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého.
0: Tolik tedy pohled na nové krásné náměstí a vůbec na opravené Bosonohy. Teď už další ty. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy si

0: Znojmo mění parkování, nový systém má ulovit rezidentům i zpříjemnit pravidla a samozřejmě zjednodušit. Je to probereme na vlně Krokodýla. Ve Znojmě následíte, posloucháte na 96,2 FM, tak vás tam zdravíme. No a najít takové volné místo právě ve Znojmě k zaparkování byl problém a v budoucnu by mělo být daleko jednodušší. Město po dvou letech příprav představí návrh nového rezidentního parkování systému, který má přinést jasnější pravidla pro místní podnikatele i návštěvníky. Lidé se k němu budou moci vyjádřit ještě před jeho definitivním schválením. Tak sledujte, vaši radnici, ve Znojmě vás zdravíme. No a posíláme z Krokodýla další hit.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vysl.

jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sněch gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř, k obrazu svému nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.